si country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Už desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: Panýři.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se sna budí šumící les a když se zvedám s písničkou známou,

0: Po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem je ale v pořadu na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři, dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová.
1: Noc je k

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech, je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: Kostelnice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají

0: Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.
1: Když

0: jako slunce stoupávíš den za dnem, jsme si blíž.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovy, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, vítám.
2: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvejku, že ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: To Česku, jsem, no, jo, to no, někde vyšlo. Někde jsem to zahledl na internetech.
1: No. Vidíte to.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců, pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo, takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo, středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože? No,
0: že jdete na to od lesa,
1: takhle. Od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají, my víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble, za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. Již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: ještě, když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pro vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: A přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábu se zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, no. Že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. No. Zatím, svobodný.
4: No, taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenut.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to, prostě, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak, kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa. Pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postala, no,
0: že jo? Dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam ta dávala tomu, tomu jednomu, tam v tom filmu, tom live.
0: Mm. Takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko, když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak budejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíčkek. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, že jo, tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou Svět.

0: pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře,
5: se hezky.
1: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A dobrý který den, pán taky. Volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy. Přeji pěkné odpoledne. A zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: A to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Létáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, to, je, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to beru takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak no dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijde pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídal ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a jak už to tak bývá,

0: najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
1: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten povídá, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. K Přepichový vile. Přijde žebrák, zazvoní, vyleze taková načančaná milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábu s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky.
4: No, umělecky, tak za prvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela, jo, teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval, a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zadansky, a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenovalo se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
3: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, v půlce léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
3: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný.
3: No, jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim psal, že přijdu do polepšou, ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostali Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: Knitická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou žabodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky
2: to,
1: vám.
2: Dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Havířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola. Tak,
1: dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Vyjde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: No, tak. A posluchače... Já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano. Mhm.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Postravy a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Mm-hmm. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: ještě
7: Lábuse.
1: Já chápu.
3: Jo, no, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry, ano, z mého rozumě. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr ze Zdolnej.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampou.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem,
1: mírně,
3: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje v Arabele.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladě. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kež hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Krajští zastupitelé budou rozhodovat o budoucnosti mezinárodního letiště v Karlových Varech. Sokolov podruhé vybral firmu na opravu hlavního schodiště zimního stadionu. V Mexiku bylo slavnostně zahájeno fotbalové mistrovství světa a dnes bude po celý den zataženo přehánky teploty do 16 stupňů. Dobré ráno přeje Dana Jelínková. Karlovarský kraj připravuje podmínky, za kterých by chtěli jeho představitelé převést mezinárodní letiště v Karlových Varech Olšových Vratech pod správu České armády. Kraj chce garantovat bezúplatný převod celého areálu, stanovit si chce ale podmínky pro civilní provoz dopravního terminálu. Právě o těchto podmínkách budou v pondělí 15. června diskutovat krajští zastupitelé, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
2: Určitě budeme chtít, aby se rozšířila a prodloužila dráha, aby byl zachován civilní letový provoz. Pak důležitá věc zajistit palivové hospodářství pro leteckou záchrannou službu, zajistit služby letišních hasičů. Dále tam máme požadavek, aby to dále mělo statut mezinárodního letiště a zahájit jednání ve věci provozu letecké záchranné služby.
1: Záměr převodu karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Hlavní schodiště zimního stadionu v Sokolově by mohlo začít sloužit letos v září. Radnice vybrala stavební firmu, která zajistí jeho opravu. Zakázka má stát přibližně 1 000 000 korun. Předchozí dodavatel stavbu nedokončil podle projektu a město s ním ukončilo smlouvu. Pokračuje mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.
3: Ten původní zhotovitel dílo dokončil ve stavu, které prostě nebylo způsobilé k užívání. S ním město vedlo nějaký spor, který už je taky ukončený, zaplatí pokutu přes 500 000 korun a následně jsme tedy vysoutěžili nového zhotovitele, který to schodiště bude muset zbourat a postavit nové.
1: Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny.
0: Sport.
1: V Mexiku začalo 23. mistrovství světa ve fotbale. Slavnostní zahájení viděli diváci na Aztéckém stadionu v Mexico City. Ten vstoupil do historie jako první, kde se hraje už třetí šampionát.
4: Mexičané světu předvedli svou aztéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na aztécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné. Eber bydlí několik ulic od stadionu, byl na zápasech při šampionátech, které se tu hrály v roce 1970 i 1986 a teď mu lístek daroval syn, jinak by na něj Eber neměl. Část Mexičanů v okolí stadionu demonstrovala proti vládě za lepší pracovní podmínky. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: V úvodním duelu šampionátu Mexiko porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Česká reprezentace nastoupila proti Jižní Koreji. Po prvním poločasu je stav utkání 0-0.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo, ráno slabý déšť nebo mrholení, přes den bude občasně pršet postupně na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz na silnicích Karlovarského kraje je zatím slabý, bez hlášených dopravních problémů.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré jitro a příjemný začátek posledního pracovního dne tohoto týdne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 5:05 a na rozjezd dnešního dobrého rána jsme pro vás připravili písničky Co nestárnou od Hany Zagorové a také Petra Reska. No a věřím, že si nenecháte ujít náš dnešní program plný informací, zpráv z regionu, pravidelných rubrik a zajímavých reportáží. No a konkrétně tedy už za malou chvíli se v rubrice Ahoj rádio dozvíme od dětí, co znamená slovo kýč. A v prvním ranním příspěvku uslyšíte, co vznikne, když zkombinujeme tvorbu zpěváka Bena Kristova s rukopisem kapely Kiss. Tak donedávna by o tom nikoho asi ani nenapadlo uvažovat, ale návštěvníci festivalu Rock for People to během dneška mohou zjistit. Kytarista kultovní americké kapely totiž míří do Hradce Králové, kde se s českým kolegou společně spojí a vystoupí na jednom pódiu. Radiožurnál se ve středu večer dostal na zkoušku do nahrávacího studia a za chvíli tam vezmeme i vás. Tak si na to počkejte a užijte si dnešní ráno spolu s námi.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: občas slýcháme slovo kýč. Co je to?
1: Je to část z těla. Míč, kýv, prst, pohádka, hruška, videohra, kropáč, kytka, rýč, hodiny, klíč.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Na hodinách 5.18 v našem regionu je zataženo, místy se slabým deštěm a teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia a očekávejme chladno a slabý déšť. Dnes bude po celý den zataženo, ráno se slabým deštěm nebo mrholením v západní polovině kraje. Během dne pak bude občasně pršet postupně na většině území, ale většinou slabě. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách na 9 až 12 stupňů. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: začátku pátečního dobrého rána přispěl svým hlasem herec Sagwan Tofi a za 7 minut bude 17:30. U hudby zůstaneme ještě také slovem. Gorillaz, Bring Me the Horizon a nebo Limp Bizkit, tak na tato a další zvučná jména přilákal festival Rock for People 10 000 fanoušků. Nikdo z nich ale netušil, že v Hradci Králové uslyší také hity kapely Kiss. Speciálním hostem dnešního programu totiž bude kytarista této legendární skupiny Tommy Thayer, který vystoupí společně s českým zpěvákem Benem Kristovem.
1: Takto zní skladba I Was Made For Loving You, když jí kapela Kiss hraje před vyprodanými stadiony po celém světě. A takhle vypadá na zkoušce v pražském studiu Golden Hive, kde se Tommy Thayer a Ben Kristoval s kapelou připravují na páteční koncert. Tommy Thayer do studia dorazil se svou typickou bílou Les Paul kytarou, extravagantní kostým Spacemana ani ikonický make-up na sobě ale nemá. A jinak tomu nebude ani v pátek.
2: Nerad bych někoho zklamal, ale tuhle image si musíme schovávat pouze pro výjimečné příležitosti z Kiss. Ale i tak se moc těším. I Was Made For Loving You je asi největším hitem, který Kiss napsali. A možná proto zní skvěle, ať už ji hrajeme my, Youngblood nebo teď Ben. Ta rozmanitost je opravdu zajímavá.
1: Na Rock for People zazní také nová společná skladba Bike Rock, která spolupráci Tommyho Thayera s Benem Kristovem odstartovala. V písni jsou slyšet rukopisy obou hudebníků, což bylo pro českého zpěváka, který má k americkému kolegovi velký respekt, dost důležité.
3: Mě to hodně bavilo, přišlo mi to, že to je super, takže jsem se do toho jakoby já napsal své věci. Oni měli vlastně melodickou linku, refrénu, kterou jsme částečně použili. Je z ní cítit obrovská aura, z něj vyzařuje ta velikost, ale potom zjistíte, že fakt je úplně zlatý a zblázněný do hudby.
1: Proces skládání si chválil i Tommy Thayer, který českou scénu v posledních letech intenzivně sleduje a rád se s tuzemskými hudebníky potkává. Na spolupráci s Benem Kristovem ho lákala i žánrová pestrost.
2: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Navíc Benův kytarista Karol je na rock'n'roll skvělý. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid. Přesto je ale naprosto přirozený a podle mě funguje dobře.
1: Na Rock for People vystoupí Ben Kristoval a Tommy Thayer v pátek od 15 hodin. Josef Kaňka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: O Senior Express v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Sociální odbor zatím vydal téměř 800 karet k využívání služby. Ceny za dopravu jsou stále stejné. Klienti tak zaplatí za jízdu po Chodově 30 korun, za cestu do Karlových Varů a Sokolova pak 50 korun. V Karlovarském kraji dlouhodobě chybí policisté, nejvíc u pořádkové a dopravní služby. Policie proto pořádá náborové akce. Uchazeče láká na zaměstnanecké benefity nebo na možnost absolvovat fyzické testy na nečisto. Ty si můžou vyzkoušet zájemci například dnes od 14 hodin u krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. V Chebu skončila stavba nového objektu na střelnici Myslivna. Nově by ze zakrytého stavení mělo být zabráněno šíření hluku na sídliště Skalka a do okolí. Město za stavbu zaplatilo zhruba 10 milionů korun. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic, to píše deník Süddeutsche Zeitung. Do Česka by se mohlo vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 to potvrdil Radiožurnálu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. A počasí dnes bude celý den zataženo, přehánky a teploty do 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní nehody v Karlovarském kraji aktuálně hlášené nejsou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: První krátké zprávy s Danou Jelínkovou skončily v 6:30 a vyplnily naše dnešní začínající páteční dobré ráno. Je 12. června, svátek mají dnes Antonie, Toničky a tak jim tedy pošleme teď písničku od Pavla Bobka. Význam jejich jména připomeneme v našem vysílání po 6:00, ale do té doby vám naservírujeme k snídani nejen pěkné písničky, ale taky to bude výběr očekávaných událostí a páteční tipy, jak si dnes užít volný čas. Tak vstávejte a posnídejte s námi.

0: tom, že štěstí je krásná věc, nám česky zpíval slovenský zpěvák a hudebník Richard Miller. No a my vám po našich frekvencích posíláme pozdrav krásného rána. Za 5 minut bude 6:45 a jaké jsou očekávané události? Tak vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční postpolitici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Předloha má podle vlády hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ji ale kritizuje a varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Lidé se ode dneška mohou zapojit do benefiční sbírky akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Přispět je možné až do září nákupem symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě anebo taky přímo na webu akce. Záštitu nad sbírkou i letos převzal prezident Petr Pavel. A v Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je také nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: s rádiem vašeho kraje se probouzíte do pátečního rána, které má zataženou oblohu, místy se vyskytuje slabý déšť a teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a dnes bude po celý den zataženo, ráno se slabým deštěm nebo mrholením v západní polovině kraje. Během dne pak bude občasně pršet, postupně na většině území, ale většinou slabě. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 12 stupni. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a zátěž mírná.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6. hodina, to bude za 9 minut, spolu s ní další zprávy, ale teď přijměte pozvánku za kulturou našeho regionu. V Chebu dnes pokračuje festival Chebské dvorky. Celodenní program nabídne například bubnování s jokerem, tvůrčí dílnu, květinové spoření anebo únikovou hru Cesta městem. Podrobný program najdete na webu chebské-dvorky.cz. Marienbad Film Festival v Mariánsko-Lázeňském domě Chopin a v Městském divadle zaujme. Pořadatelé na dnešek připravili například projekce filmu Jima Jarmuše Otec, matka, sestra, bratr anebo ukrajinský snímek Apokalypsa včera, dnes, zítra a pozítří. Detaily se uvedeny na webu marienbadfilmfestival.com. Dobrosmrťácký festival začne v 18 hodin v Chebské papírně. Například nabídne rodinné divadelní představení s názvem O smrti jen dobře. Přírodovědci připravili exkurzi Lov hmyzu na světlo v rybníku u Kolové na Karlovarsku. Sraz je ve 20 hodin na parkovišti. Připraveno je povídání o hmyzu a především prezentace zajímavých druhů, které během večera přiláká nainstalovaná lampa. Městská knihovna Chodov připravila zábavnou stezku včely medonosné. V parku u knihovny mohou během dne zájemci projít trasu s úkoly a postupně tak vyplnit text tajenky. Úspěšné luštitele pak čeká v knihovně malá odměna. Na programu na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a neb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově, třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena a ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v Ostrovském infocentru na zámku. Muzeum Františkovy Lázně zve na výstavu Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí nejen v láhvi. Legendární Angličáky uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973. A výstava Jen řekni Sokolov začne v Sokolovském zámku vernisáží v 16 hodin. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Za rekonstrukci dominikánského kláštera zaplatí CHEP asi 170 milionů korun, práce potrvají 2 roky. Do horských oblastí Ústeckého kraje začaly jezdit autobusy s cyklovleky. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2 a dnes bude celý den zataženo přehánky a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno přeje Dana Jelínková. Chebu začali s opravou dominikánského kláštera. Za práce město zaplatí přes 170 milionů korun. Součástí oprav jsou taky restaurátorské práce na výmalbách a drobných kamenných prvcích, které se v památkově chráněném objektu nacházejí. Po dokončení rekonstrukce se do budovy přestěhuje základní umělecká škola. I díky tomu může nabízet víc oborů, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
2: Máme takové signály nebo informace, že samozřejmě s těmi většími prostory by se mohly rozšířit i nabídky těch oborů. Je to moderní kytara, moderní zpěv. Ve starém objektu byla absence bubenické zkušebny a to doufáme a očekáváme, že nám tento nový objekt bude plnit.
0: Rekonstrukce dominikánského kláštera potrvá zhruba 2 roky. Cyklobusy v Ústeckém kraji jsou nově vybaveny cyklovleky. Podle krajského radního pro dopravu Tomáše Rígra z ODS umožní bezpečnější přepravu kol a cyklistům odpadnou starosti s parkováním. Pokud se cyklovleky osvědčí, pořídí je kraj i pro další autobusové linky.
3: Cyklovleky jezdí na krajských autobusových linkách z Děčína a Ústí nad Labem na Sněžník a z Ústí taky na krásný les v Krušných horách a do Suletic v Českém středohoří. Výhodou je jednoduchá manipulace. Kola stojí v jednotlivých polstrovaných kojích, na jeden vlek se jich vejde 16. Jízdenky lze pořídit v mobilní aplikaci Důkapka. Z Ústecka Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém zasedání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky. Investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra. Francie hostí mezinárodní setkání věnované dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Francouzský minister zahraničí Jean-Noël Barrot na něj do Paříže pozval politiky z Izraele i Palestiny. Projednají možný vznik palestinského státu vedle Izraele. Konference má mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým vedl v 59. minutě po gólu kapitána Ladislava Krejčího. Následně vyrovnal Hwang Im-pom a do vedení poslal Jihokorejce Oh Yong-kyu. Další zápas čeká českou reprezentaci za týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta v otevíracím duelu šampionátu prohrála s Mexikem 0-2.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo, ráno slabý déšť nebo mrholení, přes den bude občasně pršet postupně na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se v těchto chvílích jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodiny tráví v lese, leží v okopu na hlídce a oběd si nesou v pytlíku v těžkém batohu na zádech. A to je jen část zážitků účastníků výcviku aktivní zálohy ve Vyškově. Jeho závěr jsme zachytili v reportáži a právě ní se za chvíli dozvíte taky to, že řady aktivní zálohy se rozšíří, tak si na to počkejte a nevynechejte ani dnešní gratulace a povídání s meteorology a náš další hudební proud, který otevřeme teď s veselou písničkou od skupiny Jojo Band. Máme 5 minut po 6. hodině. Krásné ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Posloucháte Dobré ráno, plné krásných písniček a informací. Je 6 hodin a 11 minut a v kalendáři 12. června. Tak máte-li narozeniny, přejeme jen to nejlepší. A komu ještě popřejeme? 85. narozeniny oslaví česká herečka Marie Drahokoupilová. 57. oslaví český herec David Novotný. 64. narozeniny oslaví český horolezec Petr Čermák. A další oslavenkyní americké herečce Meredith Brooks, té je dnes 68 let. Také dnes si připomínáme Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí a k svátku popřejeme ženám a dívkám jménem Antonie. Antonie je ženské křestní jméno latinského původu. Jeho význam je, stejně jako u jeho mužského protějšku jména Antonín, náležející k rodu Antoniů. A další význam je také přední, čelní anebo vynikající.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary na hodinách 6:45 a na programu pátečního dobrého rána teď předpověď počasí, kterou nám přináší meteorolog Tomáš Vejvoda. Já vás vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak vypadá tedy to dnešní ráno v celém našem karlovarském kraji?
2: Tak momentálně je většinou zataženo a zejména v západní polovině kraje se místy vyskytuje i slabý občasný déšť a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 9 do 6 stupňů Celsia.
1: Uh-huh. A jak tedy bude přes den?
2: I po celý den bude hodně oblačnosti, čekáme převážně zataženou oblohu. Ráno očekáváme slabý občasný déšť, zejména v západní polovině kraje, ale během dne se postupně vyskytne na většině území a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 13 do 16 stupňů Celsia a na horách to bude od 9 do 12 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda, kterému děkuji. Přeji vám hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: pustila.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a za 9 minut bude 6:30. Ovládat zbraň, dát první pomoc anebo ubránit tábor. Tak tyto dovednosti a mnohé další si zájemci osvojí na vojenském kurzu pro aktivní zálohu. Jeden takový dnes končí ve Vyškově slavnostní přísahou. Zájem o tato cvičení roste a armáda chce mít vzhledem k dění ve světě co nejvíce lidí s alespoň základním výcvikem. Proto tedy kapacity aktivní zálohy rozšíří. V jednom 6-týdenním turnusu se zvednou zhruba na dvojnásobek, tedy ze 160 lidí na 300.
2: Družstvo rekrutů staví v listnatém lese ve výcvikovém prostoru Březina přístřešky. Pod jednu z plachet si před deštěm schovává svůj batoh David Čálek, který je v běžné profesi režisérem.
3: A tady mám nějaký poznámkový blok, nůž, nějaký osobní věci. Tady jsme dostali takové jako balíčky, to je snídaně, tak to máme zítra. To roztrhne a v tom je prostě snídaně.
2: Muž chce o dalším turnusu cvičení točit film a nezaměří se jenom na obsah kurzu a fyzickou náročnost, ale i na to, s čím musel on sám vnitřně trochu bojovat.
3: Ztráta soukromí po 10 na pokojích, ztráta nějakého rozhodování v osobním životě, co si vezmete na sebe, jak se utěšete, musíte být stejný jako těch dalších 40 lidí.
2: Do kurzu nastoupil umělec nejen kvůli chystanému natáčení, ale podobně jako jeho kolegyně, úřednice z Prahy Daniela Polesová, hlavně kvůli obraně země a svých blízkých.
4: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo, donutilo to, co se vlastně děje okolo nás všude a není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my. Pocit, že bych byla schopná jako zachránit svoji rodinu nebo ochránit.
2: Drobnou ženu v maskáčovém oblečení, které je jí na první pohled trošku velké, nejvíc zaujaly taktické úkoly. Dokonce zvažuje, že by se stala profesionální vojákyní.
4: Čekala jsem to méně fyzicky náročný, i když si myslím, že jako nějakou fyzickou kondici jako mi mám, tak i tak to pro mě bylo jako náročný. Je to intenzivní hlavně v té jakoby zátěži, kterou si ten voják jakoby sebou jako nese. Bagl, který jakoby teďka tady máme, bych si troufla říct, že prostě to má 10-12 kilo a já mám 55. Ta zátěž jako těch věcí, jako co musíme mít jakoby sebou, no. Ale musíme mít, protože voják se stará, voják má.
2: A tak se vojáci právě teď, kousek dál, starají třeba o postavení tábora nebo kopou okopy na obranou střelbu.
5: Když jsme přicházeli, tak jsme viděli skupinku, která za deště zrovna prováděla taktiku. Mají mapu, buzolu, bude tam zdravotnická, určitě si vyzkouší i přesun raněného na nosítkách.
2: Vyjmenovává mluvčí armády Martin Kresta. Zatímco v tomto kurzu je zhruba 160 příslušníků, v dalším, v září, by jich měly být 300. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu pokračuje další etapa úprav vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Za práce radnice zaplatí asi 50 milionů korun. Revitalizace se týká zeleně a především vzniku nových parkovacích míst. V lokalitě zvané Za vesmírem jich vznikne 140. Odsouzení z regionálních věznic budou pomáhat při zvládání krizových prací. V běžných dnech budou pro kraje zajišťovat například pomocné práce. Dohodli se na tom zástupci Karlovarského kraje a vězeňské služby. Pro pomoc veřejnému sektoru věznice vyčlení přibližně 90 lidí. Hlavní schodiště zimního stadionu v Sokolově by mohlo začít sloužit ještě letos. Radnice vybrala stavební firmu, která zajistí jeho opravu. Zakázka má stát přibližně 1 000 000 korun. Předchozí dodavatel stavbu nedokončil podle projektu a město s ním ukončilo smlouvu. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. Uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Systém ETS 2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti. Američan Jacoby Tarp zaběhl nový světový rekord na 110 metrů překážek. 20-letému závodníkovi se to povedlo na univerzitním šampionátu v Eugene časem 12 sekund a 75 setin. A počasí dnes bude celý den zataženo přehánky s teplotami do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se zatím jezdí bez hlášených dopravních nehod. V regionu drobně prší, silnice jsou kluzké, tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 12. červnový den, pátek je před námi a také na dnešek jsme pro vás připravili spoustu informací a zpráv z našeho regionu, zajímavé příspěvky a reportáže, také pravidelné rubriky a samozřejmě pohodový hudební proud až po okraj plný hlavně českých písniček. Takže jedeme dál spolu s Petrou Janou a Petrem Jandou. Je 6:30 a 2 minuty. Hezké dobré ráno.

0: Tam, kde jste si zapli rádio, přejeme ranní pohodu, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a po 7. hodině vás pozveme do karlovarského letního kina, kam se po 8 letech vrací klasické promítání. Hostem dobrého rána bude Marie Barešová ze sdružení Rekino, s níž si budu telefonicky povídat například o tom, co se bude zítra promítat a nejen zítra. A také, jaký bude doprovodný program, tak si počkejte na podrobnosti krátce po 7:45. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ať už se teprve teď probouzíte, anebo už jste dávno vzhůru, přejeme vám ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary hezký začátek pátečního rána. Už za moment nahlédneme s Petrem Jungmanem do kalendária, ale nejprve tu pro vás máme předpověď počasí, takže aktuálně tedy máme v našem regionu zataženo až oblačno. Zejména v západní polovině kraje se místy vyskytuje slabý občasný déšť a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 7 do 9 stupňů Celsia, na horách od 5 do 7 stupňů. No a po celý dnešní den čekejme převážně zataženo, ráno slabý déšť, zejména v západní polovině kraje. Během dne bude občasně pršet, postupně na většině území, ale většinou slabě. Denní maxima dosáhnou pouze 13 až 16 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 9 stupňů. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré, no a biometeorologická předpověď to hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. A jaký máme čas? Za 2 minuty bude 6:45.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: remember. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
4: Čauky.
3: Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
5: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
3: Indiana Jones.
5: Arche je krásný se.
3: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
5: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtrlíkem.
3: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
6: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
3: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4. hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
7: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
8: Třeba jste s ní špatně zacházel.
7: Znám ji teprve týden.
3: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Benzín v Karlovarském kraji od minulého týdne zlevnil, nafta mírně zdražila. Ve státním okresním archivu Sokolov v Jindřichovicích je dnes den otevřených dveří. Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování a dnes bude po celý den zataženo přehánky a teploty do 16 stupňů. Jsou tu další zprávy s Danou Jelínkovou. V Karlovarském kraji za poslední týden zlevnil benzín, nafta naopak mírně zdražila. Litr Naturalu 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun 25 haléřů, před týdnem byl o 63 haléřů dražší. Průměrná cena nafty stoupla o 3 haléře na 38 korun 24 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější benzín prodávají na Karlovarsku a Sokolovsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Karlovarsku a nejdražší paliva jsou na Chebsku. Státní okresní archiv Sokolov v Jindřichovicích dnes pořádá den otevřených dveří. Nabídne staré knihy a kroniky z 16. století. Účastníky seznámí například s vyhledáváním dobových dokumentů a jejich zakládáním do databází. Návštěvníci si můžou prohlédnout i historický zámek, říká archivář Pavel Dohnal.
5: Návštěvníci uvidí mimořádnosti, jako jsou například nerealizované plány kostela evangelického v Sokolově, dokumenty mapující školy české v 20. a 30. letech. Uvidí, co ještě neviděli, a to, co už viděli, tak to pro ně bude určitě také zajímavé.
3: Součástí jsou komentované prohlídky. Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
6: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
7: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
6: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
8: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
6: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihokorejský soud poslal bývalého prezidenta Yoon Song-yeola na 30 let do vězení, a to za to, že nařídil dronovou operaci nad Pchjongjangem, která měla podle obžaloby zvýšit napětí se Severní Koreou. Informovala o tom agentura Yonhap. Yoon v prosinci 2024 využil napětí k vyhlášení staného práva, během kterého se armáda pokusila obsadit parlament. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení potom, co ho uznal vinným ze vzpoury. Yoon čelí několika soudním procesům. Soudy mu tak ukládají tresty samostatně.
9: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. Reprezentanty teď čeká přesun do Spojených států amerických, kde příští čtvrtek budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ta prohrála v prvním zápase šampionátu s Mexikem 0-2.
9: Počasí.
3: Dnes bude zataženo, ráno slabý občasný déšť nebo mrholení, přes den bude pršet postupně na většině území. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Z důvodu pořádání kulturní akce Chebské dvorky je až do neděle úplně uzavřeno františkánské náměstí v Chebu. Dopravní nehody na území Karlovarského kraje zatím hlášené nemáme.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Naše čerstvé zprávy z regionu i ze světa skončily 5 minut po 7 hodině. No a my vám přejeme příjemné páteční ráno, ať už vás do dnešního dne probudili právě naše zprávy, nebo váš budík, anebo třeba vůně dobré kávy. Vaším společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a pokud vás zajímá, proč na listnatých stromech nerostou šišky, tak si počkejte na dnešní anketu Ahoj rádio a nenechte si ujít ani povídání o karlovarském letním kině, které opět ožívá. Klasické promítání se do kina vrátí přibližně po 8 letech a podrobnosti přidáme krátce po 7:45. Tak nás poslouchejte dál a užijte si písničky, co nestárnou, od Václava Neckáře a také slovenské hudební skupiny Tým s Pavolem Haberou.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč na listnatých stromech nerostou šišky?
1: Protože tam jsou listy.
2: Protože už tam není místo na šišky.
3: Protože na nich rostou plody.
4: Protože už tam není místo mezi listama.
5: Protože by se tam větev zlomila.
6: Protože toho by tam bylo moc.
7: Protože tam ještě nejsou rozkvetlé.
8: Protože by to pak bylo divný.
9: Protože nad tím listnatým stromu nerostou ty šišky.
10: Že by tam třeba ty šišky třeba v tom okolí nemusely vůbec být.
11: Kvůli tomu, že jehličnatý stromy, ty mají mít šišky a listnatý mají mít nějaký plody, třeba jablko nebo švestku.

0: V našem Karlovarském kraji je zataženo až oblačno, zejména v západní polovině kraje se místy vyskytuje slabý občasný déšť. No a teploty se nám nejčastěji pohybují v rozmezí od 7 do 9 stupňů Celsia a na horách od 5 do 7 stupňů Celsia. Tak takové počasí panuje aktuálně v našem regionu. A jak bude přes den?
1: Počasí.
0: Očekáváme chladno se slabším deštěm, po celý den bude převážně zataženo. Ráno čekejme slabý déšť, zejména v západní polovině kraje. Během dne bude občasně pršet, postupně na většině území, ale většinou jen slabě. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají pouze na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni. Fouká mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. Na hodinách 7:18. Dobré ráno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Na cestu z města jsme se vydali spolu s hudební skupinou Miraj a s vámi a pro vás je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 7 minut bude 7:30. Historické karlovarské letní kino zítra po dlouhé přestávce zahajuje svou činnost. Postarali se o to především lidé ze spolku Letňák žije, kteří společně se spolkem Rekino připravili na sobotu odpoledne a večer komponovaný program. A právě proto jsme teď v telefonickém spojení s Marií Barešovou právě ze sdružení Rekino. Já vás vítám ve vysílání a přeji hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Tak paní Barešová, co jste tedy na zítřek pro milovníky stříbrného plátna karlovarského letního kina tedy připravili?
1: Tak my v první řadě chceme ukázat to letní kino jako prostor, jako právě to historické kino, které ale teď znovu ožívá a bude připravené svým programem pro veřejnost. A protože my pořádáme hlavně komunitní akce, tak jsme program připravili už od odpoledne do večera, aby byl otevřený všem, od dětí po seniory, aby mohli v průběhu odpoledne a večera přicházet všichni, kdo budou mít zájem.
0: Jaké filmy tedy budete promítat? A budete promítat na to velké plátno letního kina?
1: Určitě, akorát na ten program večerní si musíme počkat právě do letního kina, myslím teda na to velké plátno kvůli světlu, proto začínáme odpoledne v takovém malém kinosále, který jsme tam improvizovaně připravili. Nejdřív bude takové animované, komponované pásmo, hlavně pro děti samozřejmě, ale otevřené všem. Potom bude program zase složený z takových krátkých ukázek, který se bude zaměřovat hlavně na Karlovy Vary, lázeňství, to budou takové ukázky různé historické od 20. do 80. let. A pak právě večer, až se setmí, tak budeme promítat film Starci na chmelu.
0: Co chystáte jako doprovodný program pro rodiče s dětmi?
1: Tak nejprve samozřejmě se můžou podívat na to animované pásmo, ale potom se můžou zúčastnit i dílny, ta bude taková hodně různorodá. Máme tam připravované různé omalovánky, takové jakoby edukační listy jednoduché pro děti, aby se seznámili s filmem, zároveň budou moct vyšívat, zároveň kolegyně má připravené takové malé sloty pro ně, aby si mohli sami vyzkoušet natáčení, takže se hodně zkusíme přizpůsobit tomu, co si budou děti chtít vyzkoušet nebo případně i jejich rodiče.
0: Tak a na závěr našeho povídání ještě tedy prosím jednou připomeňte, v kolik hodin zítřejší program v karlovarském letním kině začíná a jak dlouho potrvá?
1: Tak budeme otvírat po druhé hodině, ve 3 hodiny začne to animované pásmo, potom ve 4 hodiny dílna pro děti, v 5 hodin ty ukázky historické, karlovarské a až 21:30, tedy posetnění, bude ten film Starci na chmelu a průběžně bude otevřena promítací kabina, kterou si budou moct návštěvníci také prohlédnout.
0: Do letního kina v Karlových Varech se zítra vrátí tedy promítání výjimečných filmových snímků a podrobnosti o programu jsme se dozvěděli od Marie Barešové ze spolku Rekino, která se na organizaci akce podílí společně s občanským sdružením Letňák žije. Tak děkujeme za pozvánku, za informace a vám přeji hezký den, naslyšenou.
1: I vám děkuju a těším se zítra na viděnou se všemi.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozhářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: O Senior Express v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Sociální odbor zatím vydal téměř 800 karet k využívání služby. Ceny za dopravu jsou stále stejné. Klienti tak zaplatí za jízdu po Chodově 30 korun, za cestu do Karlových Varů a Sokolova pak 50 korun. V Karlovarském kraji dlouhodobě chybí policisté, nejvíc u pořádkové a dopravní služby. Policie proto pořádá náborové akce, uchazeče láká na zaměstnanecké benefity nebo na možnost absolvovat fyzické testy na nečisto. V Chebu skončila stavba nového objektu na střelnici Myslivna. Nově by ze zakrytého stavení mělo být zabráněno šíření hluku na sídliště Skalka a do okolí. Město za stavbu zaplatilo zhruba 10 milionů korun. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Papež Lev XIV. Dnes končí svou návštěvu Španělska. Na ostrově Tenerife mimo jiné navštíví centrum pro migranty. Už včera uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí hlavně pro Evropu a vyzval mezinárodní společenství ke spolupráci při pomoci migrantům. Do Česka by se mohlo vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu v roce 2031 potvrdil radiožurnálu generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. A počasí dnes bude po celý den zataženo přehánky a teploty do 16 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Sokolově v ulici Karla Havlíčka Borovského bourala dvě osobní auta. Další osobní auto havarovalo na silnici 1/6 u obce Verušičky na Karlovarsku a porouchané nákladní auto máme hlášené na silnici 1/21 u Dolního Žandova na Chebsku.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Stále po celém světě je přibližně 250 000 dětí, které jsou nuceny pracovat. S dětskou prací se setkáváme převážně v zemích Afrika nebo Asie. Právě zemí na těchto kontinentech se to týká nejvíce. Práce dětí je celosvětový problém. Děti v některých zemích musí například sloužit v armádě nebo jsou nuceny k prostituci, což je katastrofální stav. A i proto OSN vyhlásilo 12. červnový den jako boj proti dětské práci. Právě na dnešek tedy připadá Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí a my jsme si to připomněli v dobrém ránu v 7:30. No a protože je pátek, tak už se za pár minut dozvíme od doktorky Kateřiny Cajtamlové a Patrika Rozehnala, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině, ale ještě předtím nabídneme výběr očekávaných událostí a písničky, které máte rádi, od Petra Muka a Lenky Filipové. Přeji vám všem příjemný poslech.

Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

Tak to byla jedna z písniček, které pohladí nejen uši, ale i duši. Píseň zamilovaná od zpěvačky, kytaristky a také hudební skladatelky a textařky Lenky Filipové. No a co se očekává? Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Předloha má podle vlády hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ji ale kritizuje a varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Od neděle pojedou vlaky Českých drah podle upraveného jízdního řádu. Bude platit až do 12. prosince. Pravidelná úprava by podle národního dopravce měla zlepšit nabídku spojení. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Přehled všech změn najdou lidé na webu Českých drah. A ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal od ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody.

0: Barel severomorské ropy Brent se dostal pod $90. Za 4 minuty bude 8:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chlupatá Tonička mívá často uplakaná očička, praví pranostika pro dnešní den a vypadá to, že se skutečně vyplní, protože by mělo být deštivo.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a po celý den bude převážně zataženo. Ráno očekáváme slabý déšť, zejména v západní polovině kraje. Během dne bude občasně pršet, postupně na většině území, ale většinou slabě. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia. Na horách zaznamenáme 9 až 12 stupňů. Fouká mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: se mi líbí, zpíval Marek Ztracený a nám se to líbí také. Datum 7. srpna se totiž už blíží mílovými kroky a spolu s ním také jeho slíbený velký koncert na Letenské pláni. Za 11 minut bude 8 hodin, čekají nás další čerstvé zprávy s Danou Jelinkovou, tak si na ně počkejte a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. A oba nám teď prozradí, o čem bude řeč.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nechtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
2: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V nemocnici v Chebu začne stavba urgentního příjmu. Den otevřených dveří větrných elektráren nabídne v Horním Částkově na Sokolovsku prohlídku větrných turbín i program pro rodiny s dětmi. Lidé si v květnu vzali nové hypotéky za více než 38 miliard. Je to méně než v dubnu a bude zataženo s občasným deštěm a s teplotami do 16 stupňů. Zprávy má pro vás Dana Jelínková. Karlovarský kraj vybral dodavatele na stavbu urgentního příjmu v nemocnici v Chebu. Práce tam začnou zhruba za měsíc a potrvají necelý rok. Původní cena zakázky byla přes 50 milionů korun. Výběrovým řízením se jí ale podařilo snížit, říká krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO.
2: Výběrové řízení z našeho pohledu dopadlo dobře, přihlásili se 4 zájemci o výstavbu, všichni splnili podmínky a vybrali jsme samozřejmě toho nejlevnějšího. Bude to stát 45 851 tisíc. Taková byla vysoutěžená cena u nejlevnější nabídky.
0: V chebské nemocnici kraj zároveň projektuje prostory pro magnetickou rezonanci a chystá stavbu heliportu. Na nadcházející sobotu připadá Světový den větru. V Karlovarském kraji se při této příležitosti uskuteční den otevřených dveří větrných elektráren a zájemcům se zpřístupní větrná elektrárna Horní Částkov 2 na Sokolovsku. Jak v tiskové zprávě za energetickou skupinu PRES zveřejnila Klára Zadloukalová, návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si zblízka větrné turbíny, včetně samotné elektrárny. Den otevřených dveří nabídnou i odbornou přednášku nebo program pro rodiny s dětmi. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% míň než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni, a to skoro o 60 miliard korun. Průměrná hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%, v dubnu byla o víc než 0,1% nižší. V Evropské unii dnes začíná platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
3: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
4: Je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
0: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dvě osobní auta se srazila v ulici Karla Havlíčka Borovského v Sokolově. Další osobní auto havarovalo na silnici 1/6 u obce Verušičky na Karlovarsku a porouchané nákladní auto je hlášené na silnici 1/21 u Dolního Žandova na Chebsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jestli pak skládáte rádi pucle? Pokud ano, tak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvíli bude věnovat Martin Písařík. No a taky se společně podíváme do Chebu. Okolí Chebského hradu totiž ožije příběhem zavražděného vévody. Zápročeské divadlo tam uvede inscenaci Valštejn v noční košili. A my vám o tom povíme víc už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které pokračuje písničkami od zpěvačky Kristiny a Karla Gotta. Tak ať se máte s námi dobře. Je 8 hodin a 6 minut.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Písničkou od krále rock'n'rollu Elvise Presleyho jsme přeskočili čas 8:45 a dnešní a víkendovou předpověď počasí nám přináší meteoroložka Marta Suchá. Vítám vás, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak dnes bude asi chladno a deštivo, vidíte.
2: Tak řekla jste to naprosto výstižně, dnes přes naše území bude přecházet okludující frontální systém, už nás ovlivňuje jeho teplá fronta, to ale určitě neznamená vysoké teploty, spíš to znamená to, že zůstane během celého dnešního dne většinou zataženo, v celém regionu musíme počítat také se slabým občasným deštěm. V nejvyšší denní teploty vystoupí pouze na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách budou mezi 9 a 12 stupni a vítr tempované mírný jihozápadní rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den a co zajímavého nám přinese víkend? Objeví se sluníčko?
2: Tak objeví se sluníčko, i teploty budou vyšší, ale bude poměrně větrno, když to stručně řeknu. Jinak v noci na zítřek bude zataženo až oblačno s občasným deštěm ještě nebo s přeháňkami. K ránu budou srážky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Ráno bude převažovat tedy oblačno, během dne bude hlavně v jižní polovině kraje ubývat oblačnost na polojasno. Odpoledne se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka v Krušných horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, maxima budou mezi 18 a 21 stupně Celsia. Vítr bude mírný, během dne pak až čerstvý, o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, to znamená kolem 55 km v hodině. Pocitová teplota bude proto o několik stupňů nižší než ta na teploměru. V neděli očekáváme polojasno až oblačno s lokálními přeháňkami, které budou četnější v Krušných horách než v nižších polohách. Nejnižší noční teploty při zmenšené oblačnosti klesnou na 9 až 6 stupňů, maxima budou mezi 16 a 19 stupni a vítr podobně jako v sobotu mírný, přes den pak zesílí na čerstvý, opět o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu s možnými nárazy kolem 15 metrů za sekundu, to znamená kolem 55 km v hodině a o pocitové teplotě bude platit to samé jako v sobotu.
1: Tak to byla předpověď počasí od meteoroložky Marty Suché. Moc vám za ní děkuji a přeji krásný pátek a pohodový víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Říká...

0: Svou hudební stopu zanechala v dobrém ránu skupina Kryštof a za 7 minut bude 8:30. Pojďme teď do Chebu. V hradním příkopu Chebského hradu zemře hned několik Valdštejnů, a to v poslední premiéře aktuální sezóny, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Inscenace se jmenuje Valdštejn v noční košili a jak uvedla dramaturgyně Marie Nováková, jde o satirickou jízdu napříč staletími, která mapuje vztah slavného vévody a Chebu. Po dnešní generálce následuje sobotní premiéra a ještě v červnu 8 dalších repríz. Na jednu ze zkoušek se zašel podívat a popovídat si s režisérkou Zuzanou Burjanovou náš redaktor Josef Šorfa.
1: Obraz pátý, Valdštejnské slavnosti.
2: Současnost!
3: V případě hraní venku je vždycky nevyzpytatelné počasí. My se musíme vyrovnávat s různými meteorologickými nástrahami, ale myslím si, že Valdštejn v noční košili, to drama vyniká v prostorách, které jsme proto zvolili, což je Chebský hrad.
4: Jak se lidé dozví, jestli představení bude nebo ne, když to bude tak na hraně krápat?
3: Vůbec to netuším.
4: Takže to bude nejspíš drama do poslední chvíle. Počítáte s přesunem do divadla, kdyby se počasí nevyvedlo?
3: Ne.
4: Vy tu hru budete uvádět celkem tuším 9krát, nepočítaje generálku. V roli vraha Valtra Devrua uvidí diváci Samuela Gondu. Valdštejna pak uvidí lidé dokonce hned několikrát, a to v podobě Pavla Richty, Petra Németa, Jindřicha Skopce, Jiřího Švece, píšete dokonce a další. Znamená to tedy, že ve hře zemře víc než 4krát? To skoro vypadá na hromadnou vraždu.
3: Je to pravda. My jsme opřeli celé drama o tu situaci vraždy Valdštejna a právě o její interpretaci.
4: Poznamenává režisérka Zuzana Burjanová.
3: Na inscenaci také spolupracuje externě ašský sbor Chorus Egrensis pod vedením Alexandry Benešové.
4: Diváci uvidí také šermíře, úředníky, smrt a dokonce i Valdštejnova koně.
3: A taky indiány.
5: Indiáni na mých slavnostech nemají co dělat.
4: Valdštejn zemřel v 17. století.
6: Valdštejn, jsem vévoda, jsem kníže.
4: Průvodci Vladimíra Vítová a Viktor Braunreiter provedou diváky scénami i z období třeba nástupu nacismu nebo normalizace a současnosti. Proč jste vybrala právě tato období? A to už odpovídá spoluautorka Marie Nováková.
7: Nám nešlo o nějakou rekonstrukci té historické události s Adamem Kratochvílem, spoluautorem, ale hlavně o tu interpretaci té události a o to, jak se s tím odkazem nakládalo v průběhu věků v Chebu, který má komplikovanou historii, co se týče obyvatelstva a přináležení k různým státním celkům. Hledali jsme stopy v celém 19. a 20. století a hledali jsme, jak město použilo nebo případně zneužilo tu smrt pro to, aby přilákalo nějaké turisty.
4: Jak je to s tou smrtí?
7: Nezobrazujeme tu smrt nijak nepřístupně a brutálně. Je to vždycky docela groteska a sranda.
4: Uzavírá pozvánkou do příkopu Chebského hradu na hru Valdštejn v noční košili spoluautorka Marie Nováková.
8: Na smrt nemocný, pološílený Valdštejn musí dojet až do Chebu.
4: Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Chebu pokračuje další etapa úprav vnitrobloku panelového sídliště Spáleniště. Za práce radnice zaplatí asi 50 milionů korun. Revitalizace se týká zeleně a především vzniku nových parkovacích míst. V lokalitě zvané Za vesmírem jich vznikne 140. Odsouzení z regionálních věznic budou pomáhat při zvládání krizových prací. V běžných dnech budou pro kraj zajišťovat například pomocné práce. Dohodli se na tom zástupci Karlovarského kraje a vězeňské služby. Pro pomoc veřejnému sektoru věznice vyčlení přibližně 90 lidí. Hlavní schodiště zimního stadionu v Sokolově by mohlo začít sloužit letos v září. Radnice vybrala stavební firmu, která zajistí jeho opravu. Zakázka má stát přibližně 1 000 000 korun. Předchozí dodavatel stavbu nedokončil podle projektu a město s ním ukončilo smlouvu. Lidé se ode dneška můžou zapojit do benefiční sbírky Akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Záštitu nad sbírkou i letos převzal prezident Petr Pavel. Francie hostí mezinárodní setkání věnované dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na něj do Paříže pozval politiky z Izraele i Palestiny. Projednají možný vznik palestinského státu vedle Izraele. Rychlostní kanoisté Antonín Hrabal, Denisa Řáhová a Martin Fuxa během úvodního dne mistrovství Evropy postoupili z rozjížděk přímo do finále. A počasí dnes čekejte celý den zataženo, přehánky a teploty do 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V ulici Karla Havlíčka Borovského v Sokolově se srazila dvě osobní auta. Další osobní auto havarovalo na silnici 1/6 u obce Verušičky na Karlovarsku. Na silnici 1/6 zhruba na úrovni Pily Čech máme hlášený rozlitý olej na vozovce a porouchané nákladní auto stojí na silnici 1/21 u dolního Žandova na Chebsku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy spolu s Danou Jelínkovou a já připomenu, že na dnešní den 12. června připadá Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí a k svátku popřejeme ženám a dívkám jménem Antonie. Antonie je ženské křestní jméno latinského původu a jeho význam je náležející k rodu Antoniů, anebo jeho další význam je také přední, čelní, anebo vynikající. Tak pro Antonie tu máme nachystanou písničku od skupiny Žlutý pes a po písničce od Heleny Vondráčkové už otevřeme soutěž, tak si na ně počkejte. Je 8:30, 3 minuty, pěkný pátek.

Čas je proti nám, zpívala zpěvačka Helena Vondráčková a tak to nebudu nijak protahovat a rovnou otevřu soutěž. Tak jak jste dnes v našem vysílání už slyšeli, Karlovarské letní kino opět ožívá a po letech se do něj vrací projekce i celodenní program. No a v něm čeká na návštěvníky muzikálová podoba pohádkového příběhu Lotrando a Zubejda. A my vás na tento rodinný muzikál zveme se vstupenkami, které můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.40 na hodinách a v pátečním dobrém ránu můžete teď získat dvě vstupenky do letního kina v Karlových Varech, kde příští sobotu 20. června od 18 hodin bude na programu muzikálová podoba pohádkového příběhu Lotrando a Zubejda. Tedy humor, kouzlo a dobrodružství pro celou rodinu, ale i krásné pohádkové melodie z tvorby Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, písničky Pod dubem, za dubem, Nám se stalo něco překrásného, anebo Putování. Tak chcete-li získat vstupenky v dnešní soutěži, vytočte naše telefonní číslo 221 55

0: 37 37. Ve vysílání první soutěžící, kdo pak se dovolal, dobré ráno. Haló? Haló, haló? Tak je tam někdo? Tak nikdo se nám nehlásí, tak vezmeme dalšího v pořadí do vysílání, tak doufám, že se uslyšíme. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Iva ze Stráže.
0: Zdravím vás do Stráže, paní Ivo. Tak zítra 13. června.
1: Ano, mám narozeniny.
0: Neříkejte. Tak dopředu si se přát nemá, ale nicméně vše nejlepší. Doufám, že mi to projde. A určitě budete vědět tedy, když máte ty narozeniny, že 13. června si taky připomeneme další jiné výročí. Bude to přesně 90 let, co se narodila česká herečka a komička. Budete vědět? Helena Růžičková. Tak Helena Růžičková, vynikající česká herečka, dožila se 67 let. Mezi její známé asi nejoblíbenější role patří Marie Škopková z legendární trilogie Zdeňka Trošky, Slunce, Seno. A nebo třeba Hedoš Homolková ze série o rodině Homolkových. Tak paní Ivo, ptáme se vás, budete vědět, jak se jmenovala herečka Helena Růžičková za Svobodna?
1: Jo, tak
0: chcete možnosti?
1: Jo, určitě.
0: Dobře,
1: určitě.
0: Dobře, tak dáme možnosti. Tak zkuste vybrat tu správnou. Třeba vám ty možnosti napomůžou.
1: Ano.
0: Paní Novotná, nebo paní Málková, nebo paní Svobodová. Tak které bylo její příjmení? Novotná, Málková, Svobodová.
1: Málkovou
0: zkoušíte. Nevím. Zkoušíte paní Málkovou, ale vy jste to trefila. Bohužel. Je to tak, ano.
1: Je, mám radost.
0: Ano, je to správná odpověď. Helena Růžičková se narodila 13. června roku 1936 jako Helena Málková. Tak já doufám, že jsme vám těm narozeninám udělali taky
1: určitě,
0: radost.
1: Určitě.
0: Tak užijte si to v letním kině.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Je 8:45 a dnes očekáváme chladno se slabším deštěm. Po celý den bude převážně zataženo, během dne bude občasně pršet, postupně na většině území, ale většinou slabě. Denní maxima dosáhnou pouze na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách se teploty budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni. Fouká mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž, ta je dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Písničkou Nekonečná jsme si připomněli krásný hlas Ivety Bartošové a před námi pár posledních písniček, které nám uzavřou dnešní ranní program. Za 10 minut bude 9 hodin, v tento čas nabídne aktuální zprávy z regionu i ze světa Dana Jelínková, no a po nich vás pak pozdraví Iva Kokešová, která vás provede dobrým dopolednem. A protože je pátek, tak se v jeho začátku bude určitě zkoušet některý z dobrých receptů Mirky Kunzmanové. Tak si užijte tedy pátek i víkend podle svých představ a mějte se krásně, mějte se fajn, loučí se Jitka Brošková, naslyšenou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlovarském kraji schází policisté. Plzeňští studenti dnes v Techmánii představí novou elektrickou formuli. O víkendu se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a bude zataženo s deštěm s teplotami do 16 stupňů Celsia. Zprávy s Danou Jelínkovou. V Karlovarském kraji dlouhodobě chybí policisté, nejvíc u pořádkové a dopravní služby. Policie proto pořádá náborové akce. Uchazeče láká na zaměstnanecké benefity nebo na možnost absolvovat fyzické testy na nečisto. Ty si můžou vyzkoušet zájemci například dnes od 14 hodin u krajského ředitelství policie, říká jeho mluvčí Kateřina Pešková.
3: Fyzické testy se skládají z kliků, celomotorického testu, člunkového běhu a běhu na 1 kilometr. V případě splnění fyzických testů účastníci získají certifikát pro přijímací řízení platný 18 měsíců a mají tak jednu část přijímacího řízení splněnou.
1: Studenti Západočeské univerzity v Plzni dnes představí novou elektrickou formuli pro závodní sezonu 2026. Na projektu celý rok pracovali studující 4 fakult, zaměřovali se především na nižší hmotnost a lepší aerodynamiku. Program začne v 10 hodin v plzeňské Techmánii. Co všechno novou závodní formuli čeká, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Nový vůz v létě čeká série 3 mezinárodních soutěží v Česku, Německu a Polsku. Studentské týmy na nich poměří síly nejen v dynamických disciplínách na trati, ale také při hodnocení konstrukce, technického řešení a prezentace projektu před odbornými porotami.
1: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Beze změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce potom, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Hormuzský průliv, který teď blokují Spojené státy i Írán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody.
5: Cena ropy začne klesat. Myslím, že dokonce níž, než byla předtím. A když jde dolů ropa, tak jde dolů i všechno ostatní. A hlavně máme dohodu, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň, což byl celý smysl toho, čím jsme si museli projít.
1: Íránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech v Západní ulici havarovalo osobní auto. V ulici Karla Havlíčka Borovského v Sokolově se srazila 2 osobní auta. Další osobní auto bouralo na silnici 1/6 u Verušiček na Karlovarsku a porouchané nákladní auto stojí na silnici 1/21 u Dolního Žandova na Chebsku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, dneska je pátek 12. června, všechno nejlepší Toničkám k jejich dnešnímu svátku. Naše aktuální zprávy skončily 4 minuty po 9. hodině. Chystáme pro vás teď skupinu Buty, také zpěváka Pavla Bobka a potom pravidelný páteční recept Mirky Kuncmanové. Připravte si tušky a papíry.
7: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: 12 minut po deváté ve studiu Mirka Kuncmanová. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Minulý týden jsme slíbili, že bude maso ano. A slib samozřejmě plníme, takže co máme na dnešek nachystáno?
2: No tak máme vepřové kostky se zeleninou na takový, bych řekla, maďarský způsob. Já bych chtěla říct jenom tolik, že to se nám to vaří, vidíte, když je všude krásná čerstvá zelenina. Já osobně velmi ráda vařím maso se zeleninovým základem. Zde se může různě kombinovat, doslova hýřit barvami a chutěmi. Někdy si můžeme připravit oběd pikantnější, ostřejší, jindy naopak jemnější. Zkrátka a dobře, vycházejme z našich chutí, možností a také zdravotního stavu. Ten dnešní recept je tak trochu z maďarské kuchyně, ale není tomu tak, vznikl v kuchyni u mne doma. Zkuste a ochutnejte, po případě podle svého vylepšete.
1: Nějaké varianty vám nabídneme a tady je ten recept přesně, jak ho připravila Mirka Kuncmanová a už se také objevil na našich webových stránkách. Takže co budeme potřebovat na vepřové kostky se zeleninou na maďarský způsob?
2: Budeme potřebovat 600 gramů vepřového masa z plece, jednu polévkovou lžíci sádla, dvě cibule, dvě papriky, dvě vyzrálá rajčata, dva stroužky česneku, 70 gramů slaniny, dvě polévkové lžíce sladké mleté papriky.
1: Kávové.
2: Pardon, ano.
1: Vidíte, Mirko, jak já vás sleduji pečlivě.
2: To je dobře.
1: Jako ostříš. Takže
2: dvě kávové lžičky sladké mleté papriky, ano. Jednu kávovou lžičku zauzené mleté papriky, ale to je možné vynechat. Dále podle chuti pálivou papriku, mletý pepř, sůl a budeme také potřebovat vývar na podlití a jednu polévkovou lžíci polohrubé mouky. No a v závorce tady máme 200 ml sladké smetany, to je takové to nepovinné, to je ta jedna z variant.
1: Tak ještě jednou opakuji, suroviny na vepřové kostky se zeleninou na maďarský způsob, 600 gramů vepřového masa z plece, jedna polévková lžíce sádla, dvě cibule, dvě papriky, dvě vyzrálá rajčata, dva stroužky česneku, 70 gramů slaniny, dvě kávové lžičky sladké mleté papriky, jednu kávovou lžičku zauzené mleté papriky, možno vynechat, podle chuti také třeba pálivou papriku, mletý pepř, sůl, vývar na podlití, jednu polévkovou lžíci polohrubé mouky a 200 ml sladké smetany, řekněme pro zjemnění, ale je možné vynechat.
2: Ano, přesně tak.
1: Jak budeme postupovat?
2: Maso otřeme vlhkou utěrkou a nakrájíme na kostky zhruba tak 2x2 cm. Slaninu nakrájíme na drobné nudličky a rozškvaříme. Přidáme maso a prudce opečeme. Potom přidáme sádlo, najemno nakrájenou cibuli, všechno koření, mouku a osolíme. Promícháme a krátce zasmažíme. Pak podlijeme vývarem a pod poklicí dusíme. K téměř měkkému masu přidáme očištěné a na nudličky nakrájené papriky, na kolečka nakrájená rajčata, plátky česneku a dusíme do měka. Kdo chce pokrm jemnější, může na závěr zalít smetanou a ještě malou chvilku povařit. Jako příloha je vhodná dušená rýže, těstoviny, brambory v různých úpravách, noky a podobně. Dobré je to třeba jenom s chlebem. Ta celková doba přípravy je zhruba 1,5 hodiny a z tohoto množství máme 6 pěkných velkých porcí.
1: Já se ještě vracím k té příloze. Vy jste pro účely webových stránek rozhlasu zvolila tu dušenou rýži.
2: Ano,
1: vypadá to dobře.
2: A ještě i dušenou zeleninu vlastně. Tak by se dalo říct vepřové kostky se zeleninou a na zelenině.
1: Ano, přesně tak. Mirko, děkujeme za tenhle ten recept. Co pro nás chystáte na příští pátek?
2: Tak dlouho jsme nedělali nic z drůbeže, takže to určitě bude drůbeží recept.
1: Mm-hmm. Takže dneska prasátko.
2: Ano.
1: A příští týden
2: kuřátko.
1: Kuřátko. Budeme se na vás moc těšit. Pro dnešek se mějte krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Za chviličku úsměv, prosím. Dneska s hercem Jiřím Štěpničkou. Počkejte si.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Jak jsem předeslala, dneska jsme pro vás připravili herce Jiřího Štěpničku. Dlouho jsem ho neslyšela. A bude vyprávět o Jiřím Sovákovi.
2: Jirka vlastně anekdoty moc nevykládal. On je spíš tvořil. On je vymýšlel. Snad se držel té zásady, kterou kdysi dávno prosazoval pan Werich, když říkal, no blbý věděj, ty mají časy pamatovat, chytrý to musí vymýšlet. Ale přitom musím říct, že Jirka anekdoty velice miloval, třeba navážu na ty Lurdy, miloval takovou tu, jak přijde hluchej v Lurdech ke studánce, namočí prstíčky, promne uši a zařve zázrak, já slyším. Pak přivedou slepce, ten namočí prstíčky, promne oči a zařve zázrak, já vidím. V tom přijede jeden na vozejčku, teď kouká, co s tím. Tak do té studánky si jede i s tím vozejčkem, vyjede ven, kouká. Ježíši Kriste, já mám nový gumy. A Jirka Sovák uměl svý kolegy strašně tak jako vždycky popíchnout a dýnstovat. Paní Klenová, která vždycky byla už dávno, dlouho před představením připravená na roli, babičky v šátku, tu sukni širokou, ošatku s kukuřicí, kterou jako loupala. A přijeli jsme tenkrát z nějakého natáčení Frimlovy operety Rozmery. A ona přijela taková rozespívaná, seděla už v tom babičkovském portále a zpívala, že no za šaty se ráda slečej ze šatu. A v tom my se Sovákem jsme šli si pro kafe nebo pro něco. Ten Jirka se zarazil, okamžitě se zaposlouchal, pak se naklonil z té vejšky, ještě si udělal takhle mušli u ucha, aby jako líp slyšel, a pak povídá, to není špatný, Evičko, s tím hlasem by se dalo něco dělat. A ona mu na to naskočila a říká, co Jiříčku, co? No léčit a okamžitě.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je 9:30, přejeme vám krásný den. Výzbroj strážníka městské policie Plzeň váží téměř 10 kilo. Mimo jiné proto, že používají několik druhů pistolí a zásobníků. Teď se strážníkům trochu uleví, protože začnou přecházet na jednotný systém střelných zbraní. Víc za 10 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V radnicích začínají tradiční dny radnic, radnické kulturní slavnosti. Na návštěvníky čeká pestrý program pro všechny generace. Dnes to bude například v 17:30 koncert Vlaďky Bauerové v radnické synagoze. Dny radnic potrvají až do neděle 14. června. Zámek Zbiroch zve na akci Karel IV. A jeho hrad Zbiroch, která je určená pro děti od 6 let. Zažijete dobrodružství při hledání symbolů a objevování skrytých míst. Akce startuje v 18:18. Na louce na ostrově Dobřany vypukne v 16 hodin dobřanská pouť, která potrvá do neděle. Na hřišti v obci Kejnice na Klatovsku proběhne veselohra na motivy komedii Zdeňka Trošky s názvem Slunce, seno a tak dále. Diváci uvidí divadelní ochotnický spolek, divadlo a tak dále ze Sušice. Start představení je v 18 hodin. Galerie Cirkus Sušice zve od 18 hodin na zahájení výstavy Noční směny ilustrátora Jindřicha Janíčka. V Chebu dneska pokračuje festival Chebské dvorky. Celodenní program nabídne například bubnování, tvůrčí dílnu květinové spoření nebo únikovou hru Cesta městem. Podrobný program najdete na webu chebské-dvorky.cz. No a přírodovědci připravili exkurzi Lov hmyzu na světlo v rybníku u Kolové na Karlovarsku. Sraz je ve 20 hodin na parkovišti. Připraveno je povídání o hmyzu a především prezentace zajímavých druhů, které během večera přiláká nainstalovaná lampa. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, za 5 minut bude 9:45. Městská policie v Plzni sjednocuje zbraně. Dosavadní pistole od různých výrobců nahradí během léta jednotný systém pro všech téměř 300 strážníků. Cílem jsou efektivnější zásahy v krizových situacích, kdy si hlídky budou moci v případě potřeby měnit zásobníky i celé zbraně mezi sebou.
1: Jsme na to nějakým způsobem proškolení na všechny ty zbraňové systémy.
2: Říká strážník Tomáš, zatímco přede mnou na stůl služebny rozkládá svůj nejoblíbenější typ pistole.
1: Je podstatně jednodušší a za mě osobně z mýho pohledu spolehlivější. Nejsou tam ty jistící prvky jako u některých jiných dalších zbraňových systémů. Teď se to snažíme teda nějakým způsobem opravdu ujednotit, že všichni strážníci budou mít stejnou zbraň, stejný zásobník, stejný náboje.
2: Městská policie vznikla vyhláškou města už v roce 1992 a za téměř 35 let existence tak strážníci přibírali nové typy zbraní, ale i ochranných a pomocných prostředků.
1: Má 8 kg navíc. Zbraň, vysílačka, samozřejmě máme i náhradní zásobníky do té zbraně, takže hned máme nějaký náboj navíc u sebe.
3: Dosavadní služební zbraně jsou od různých výrobců.
2: Mluvčí Jana Pužmanová.
3: Řeší se například ovládáním bezpečnostních prvků, například pojistky nebo vypouštění kohoutů. Samozřejmě velikosti zásobníků, velikosti jakoby zbraně, takže není možné je zaměnit. Mnohé zbraně jsou starší i 20 let a samozřejmě se na nich podepisuje to stáří, kdy se strážníci pohybují denně v ulicích, ať už teda za jakýchkoliv klimatických podmínek.
2: Dodává mluvčí městských strážníků Jana Pužmanová s tím, že si revizi zbraňových systémů vyžádala i lednová novela zákona o zbraních a střelivu, která mimo jiné výrazně navýšila povinnou střeleckou přípravu strážníků.
3: Strážníci teď mají náročnější samozřejmě povinný střelecký výcvik.
4: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost.
2: Říká velitel městských strážníků Petr Nováček.

0: podle kterého tak budou mít všichni strážníci stejný typ zbraně.
1: A v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň.
0: K postupné výměně zbraní městské policie Plzeň má dojít během letních měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Před 10. hodinou vám ještě nabídneme kalendárium. Vrátíme se třeba do 18. století na Rokycansko a najdeme obrovský poklad. A také si připomeneme premiéru vůbec prvního dílu o Indianu Jonesovi. Za 2:45 přejeme vám krásný pátek, příjemný poslech teď s Jiřím Kornem.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rusty.
1: They ain't gonna hurt Lambert.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
7: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
6: Indiana Jones.
7: Arche, krásný se.
6: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
7: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtrlíkem.
6: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
8: Zvednu ruce a dívám se tak jako, že tomu nevěřím.
6: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
9: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
10: Třeba jste s ní špatně zacházel.
9: Znám ji teprve týden.
6: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: psal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Za rekonstrukci dominikánského kláštera zaplatí CHEP asi 170 milionů korun. Ve státním okresním archivu Sokolov v Jindřichovicích je dnes den otevřených dveří. Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů a bude zataženo s deštěm s teplotami do 16 stupňů Celsia. Zprávy Adana Jelínková. V Chebu začali s opravou dominikánského kláštera. Za práce město zaplatí přes 170 milionů korun. Součástí oprav jsou taky restaurátorské práce na výmalbách a drobných kamenných prvcích, které se v památkově chráněném objektu nacházejí. Po dokončení rekonstrukce se do budovy přestěhuje základní umělecká škola. I díky tomu může nabízet víc oborů, říká místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
2: Máme takové signály nebo informace, že samozřejmě s těmi většími prostory by se mohly rozšířit i nabídky těch oborů. Je to moderní kytara, moderní zpěv. Ve starém objektu byla absence bubenické zkušebny a to doufáme a očekáváme, že nám tento nový objekt bude plnit.
1: Rekonstrukce dominikánského kláštera potrvá zhruba 2 roky. Státní okresní archiv Sokolov v Jindřichovicích dnes pořádá den otevřených dveří. Nabídne staré knihy a kroniky z 16. století. Účastníky seznámí například s vyhledáváním dobových dokumentů a jejich zakládáním do databází. Návštěvníci si můžou prohlédnout i historický zámek, pokračuje archivář Pavel Dohnal.
3: Návštěvníci uvidí mimořádnosti, jako jsou například realizované plány kostela evangelického v Sokolově, dokumenty mapující školy české v 20. a 30. letech. Uvidí, co ještě neviděli, a to, co už viděli, tak to pro ně bude určitě také zajímavé.
1: Součástí jsou komentované prohlídky. Česká armáda navýší počty nových rekrutů, zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
4: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
1: Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé a zraněné po vzájemných nočních útocích. V ukrajinské Sumské oblasti zemřela po zásahu civilní infrastruktury 44-letá žena. 3 lidi pak zranil úder na město Mykolajiv. Rusko informovalo o 2 obětech v Brianské oblasti, na kterou Ukrajina útočila dělostřeleckou palbou i drony. Zraněný je tam 5letý chlapec.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Drmoulu na Chebsku v ulici Plzeňská se střetlo osobní auto s nákladním. Dejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: za několik málo dní přijde do kin nový český film. Řekněme, že je to hororová komedie a my jsme její mladé tvůrce pozvali dnes do vysílání, takže se už za pár minut dozvíte všechny podrobnosti.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 10 minut po desáté. 18. června přichází do kin nový český film s názvem Tahle party je dead. Autory snímku jsou Adam Kůs a Jan Švajcer, mladí filmoví tvůrci, kteří jsou dnes našimi hosty. Pánové, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak dlouho se znáte a odkud vlastně, kluci, kde jste se dali dohromady?
3: My jsme oba z Plzně a známe se 12 let, kdy jsme se vlastně setkali v prváku na gymnáziu Luďka Pika. A v tu dobu to vlastně bylo tak, že Adam už nějakou dobu natáčel, už vlastně od dětství v podstatě skoro běhal s kamerou tady po Plzni. A já měl nějaké svoje vlastní literární ambice a to jsme se dali dohromady a teď i po 12 letech spolu nějak dál spolupracujeme.
0: Takže jste se seznámili na gymnáziu, pak jste spolu studovali na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, k tomu se dostaneme, ale ještě musí Adam vysvětlit, jak je to s tím jeho filmováním od dětství. Je to tak, jak to říkal Honza?
1: Je to tak, asi od 13 let se tomu věnuju nějakým způsobem a víc aktivně. A určitě za to můžou hodně moji rodiče, kteří mě v tom podporovali, koupili mi kameru, měli vždycky umělecký ambice a chtěli, abych je měl i já, takže mě v tom podporovali a tak jsem si tvořil, pak se postupně nabalovali další spolupracovníci, kamarádi a tak dále, no a vyrostli jsme a teď máme film v kinech, což je pozitivní.
0: To je určitě velký úspěch, já bych řekla, že když se dostane celovečerní film tvůrcům do normální filmové distribuce, tak to je prostě určitě velká radost pro vás. Ještě se chci zeptat na váš věk. Já jsem několikrát opakovala, že jste mladí filmoví tvůrci, tak ať posluchači vědí, kolik vám je.
1: Tak mně je 28 let.
3: Mně je 27.
0: Tak skoro stejně staří. Pojďme na Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. To byla potom gymnáziu pro vás, pro oba jasná volba?
1: Pro mě určitě a musím říct, že se mi tam z velké části vyplnil sen, protože přece jenom to gymnázium je všeobecný vzdělávání, je to hodně o tom naučit se spoustu látky a pro nějakou kreativní osobnost tam zase tolik prostoru není, což vlastně v Písku na Filmové akademii bylo přesně obráceně. Tam šlo hlavně o to, kdo jsme, co chceme tvořit, takže mě se tam vlastně opravdu vyplnil sen a vzpomínám na to jenom v dobrým.
0: Honzo, pro vás to taky bylo takhle po gymnáziu, prostě do Písku na akademii, žádná jiná alternativa nebyla?
3: Byla, já jsem věděl, že chci na třeba i, nebo nevěděl, ale měl jsem i jiné filmové školy, měl jsem i jiný obor, ale jakmile mi přijali tady na filmovou školu, tak jsem následoval své srdce a šel jsem tam.
0: Jaké to bylo to studium, jak na to vzpomínáte?
3: Ono je hodně turbulentní a dynamický, bych ho nazval, protože vy vlastně máte normální studijní povinnosti, jako kde se učíte dějiny hudby, dějiny umění, dějiny filmu a podobně. A do toho vlastně každý semestr musíte vytvořit nějaký krátký film podle parametrů, který vám ta škola vlastně zadá. Takže vy jste neustále v nějakém jako koloběhu práce, učení, práce a tvorby.
1: Což vlastně z mýho pohledu zpětně je pozitivní, protože potom v té branži je to takhle úplně na denním pořádku, že se ten člověk nezastaví, pořád něco dělá, pořád je v nějakém presu a já už teď jsme dodělali film před pár týdny, jde nám za chvíli do kin a už se mě všichni ptají, co bude dál, co máme dál v plánu a člověk by nejradši vypnul, vyvalil se někde na pláži a odpočíval a vlastně nemůže a pořád jede a pořád něco, takže v tom ta škola nás vlastně připravila velmi dobře.
0: Vzpomínáte na nějaké učitele a nikdy na ně nezapomenete?
1: Tak z mého pohledu jich byla celá řada a hlavně na ně nezapomeneme proto, jak nás drtili, jak chtěli, aby ty filmy byly lepší a lepší, ale třeba teď je vlastně moc pěkný vidět, když jsme navštívili Písek s naším filmem, vlastně jsme ho tam exkluzivně v takové předpremiéře pustili pedagogům, studentům, tak najednou ty pedagogové k nám přistupují velice přátelsky a je to úplně o něčem jiným a respektujeme se jako tvůrci a je to moc pěkný.
0: Mně nedá, abych se nezeptala, jaký je rozdíl mezi tím studovat filmařinu v Písku a na FAMU v Praze.
3: Tak ten základní rozdíl je asi, že jedno místo je v milionové metropoli a druhý je v městečku, v Písek má 30 000 obyvatel. Už tohle kompletně bude měnit jeho ráz toho studia, který si budete prožívat. Aby jsme my mohli být objektivní, tak to bychom museli studovat i FAMU, nebo bychom museli být nějaký sociologové, který by to porovnali vzájemně, takže my nemůžeme úplně přesně tyhle rozdíly popsat, ale myslíme si, že v Písku je to víc víc řekněme...
1: Já bych řekl zaměřený na to řemeslo, na ten kumšt, zatímco FAMU v Praze jde spíš takovým umělečtějším směrem, takže ten rozdíl v těch ideologiích je tam znatelný. A taky mezi těma dvěma školama panuje taková odvěká rivalita, kdy ty pedagogové i ty studenti tak navzájem vlastně mají spolu nějaký spor pořád, spíš jako na úrovni filozofické, by se dalo říct.
0: Já jsem si myslela, že tím skončíme nějakou rivalitou. Adam Kůs a Jan Švajcer jsou našimi hosty.

0: Kous a Jan Schweitzer zůstávají našimi dnešními hosty a přišli vám povyprávět o svém novém filmu, který 18. června přichází do kin. Ale přesto bych se ještě, pánové, ráda vrátila na školu, kterou jste studovali v Písku. Jaké jste vlastně dělali obory, to jsme ještě posluchačům neřekli.
1: Tak já jsem studoval obor scénaristika a dramaturgie.
0: A Adam?
2: Režie hraného filmu.
0: Pojďme se taky vrátit k těm studentským filmům. Teď máte samozřejmě celovečerní film, ale přesto vzpomeňte na některé studentské úspěchy.
2: Tak my jsme s Honzou spolupracovali ze začátku spolu výhradně, pak jsme se na chvíli oddělili, on za to trochu mohl i covid a všechny ty složitosti v té výuce, ale společně jsme se pouštili do žánrových věcí, řekl bych i docela odvážných, zkoušeli jsme sitcom o rodině upírů, což je v českém paneláku, zkoušeli jsme sci-fi drama, se kterým jsme měli třeba úspěchy na festivalu.
1: Futuregate festivalu.
2: A pak samozřejmě teda i na té naší oddělené dráze jsme pozbírali pár nějakých ocenění na festivalech menších a tak dále.
0: No a teď jdeme na ten nový film Tahle party je dead. Přichází tedy do kin 18. června. Předpokládám, že nebudete chtít úplně všechno prozradit, ale naťukněte trochu, o čem to je.
1: Já to naťuknu, je to vlastně o mladé ženě, která řeší nějaké své vztahové problémy a musí jet na halloweenskou party, kam vůbec nechce, a s osobou, kterou taky nemá ráda, která je taková povrchní hvězdička, influencerka. A do toho, jak to v životě bývá, se stane zombie apokalypsa.
2: Já bych doplnil, že je to film, který míří na mladýho diváka. Ten zápřah hlavní máme 15 až 25 let, dejme tomu. Takže ten žánr odlehčený, šílený, zombie komedie, je tam takový hlavní lákadlo, ale my jsme chtěli, aby to nebylo jenom o tom, chtěli jsme, aby to reálně předávalo nějaký myšlenky, aby to toho diváka něco naučilo, takže vlastně nám ten žánr slouží jenom jako to, taková kulisa.
1: Náš film se hodně baví totiž o povrchnosti a povrchnosti vzorů a my jsme chtěli, a jelikož jsme se nechtěli jenom o tom bavit povrchně, tak jsme občas šli i do něčeho trošku hlubšího a pravdivějšího.
0: Říkáte, že míříte na mladé, ale můžu na to jít do kina i já.
2: Určitě můžete a už vlastně nám chodí spoustu názorů na internetu, kdy to starší publikum na to vlastně paradoxně reaguje možná i pozitivněji než to mladé a je to samozřejmě i tím, že tam máme obsazené takové ikony hereckého světa oblíbené třeba u starších ročníků nebo středně starých ročníků, jako je třeba Vladimír Polívka, Hynek Čermák, tak to jsou samozřejmě ty jména, která táhnou. Ale v hlavních rolích máme obsazené mladé, neokoukané tváře, kterým ten projekt vlastně trošku dává šanci, stejně tak, jako jí dal nám a všem ostatním mladým tvůrcům, kteří na tom pracovali.
0: Když už jsme se dostali k tomu tvůrčímu týmu, tak bychom měli říct, že vy, Adame, jste režisérem filmu.
2: Ano.
0: A jak je to se scénářem?
1: Jsme spolu scénáristé.
0: Psali jste scénář dohromady. Jak se píše takhle scénář ve dvou? Scházeli jste se nebo jste se doplňovali přes počítač, přes mail? Jste si posílali nápady?
1: My jsme zvládali vlastně oboje, ale primárně to bylo o scházení a bavení se a potom jsme si vzájemně porovnávali, co jsme vymysleli. A samozřejmě, když jsou dva, tak dochází ke spoustě konfliktům, které nějak musíte vyřešit, ale zvládli jsme to.
2: Vždycky se stane, že oba mají skvělý nápad, oba vědí, že je to ten nejlepší, ale ten druhej si to nemyslí. Takže pak se musí hledat nějaký kompromis a občas ty třecí plochy tam jsou, protože přece jenom to děláme srdcem a záleží nám na tom.
0: Kamera a produkce také mladí lidé?
2: Kameru dělal Matyáš Vyvodík, to je vlastně náš spolužák, studoval o ročník níž, takže de facto vrstevník. Ovšem z té produkční stránky, tak producentkou je Pavlína Křepelková, která není naše vrstevnice, je o něco starší a je to paní, která má zkušenosti z toho filmového světa už teda o něco starší, pak byla nějakou dobu v Americe, kde nabrala zase nějaké jiné know-how a vrátila se do Čech s tím, že chtěla se do té produkce vrátit a trvalo jí to teda nějakých 10-15 let, ale teď se jí to podařilo, takže ona nás zastřešila a ty její zkušenosti se rozhodně vyplatily.
0: Je zase pravda, že někdo starší na vás musel dohlédnout, ten mladý tým. Vy už jste řekli pár jmen těch známých, Vladimír Polívka, Hynek Čermák, Jiří Plojhar, Marko Igonda je taky známá tvář, určitě ho budou filmoví diváci znát. A k tomu tedy ti mladí začínající neznámí herci. Jak pak to spolu fungovalo?
2: Fungovalo to z mého pohledu velice dobře. Nemyslete si, že mladí začínající herci jsou špatní herci nebo neskušení herci. Naopak nás mile překvapili, že opravdu ta naše hlavní čtveřice, což je Petra Zábrocká, Lucka Pokorná, Natálka Dvořáková a Jaroslav Urbanec, neokoukaný mladý obličeje, velmi talentovaný, sbírají různý ocenění, mají epizodní roličky v seriálech a tak pomalu rostou a opravdu ten film táhnou úžasným způsobem dopředu. Takže se vyrovnali v tom výkonu i těm velkým hercům naprosto relevantně.
0: No a ti velcí známí herci byli na place v pořádku? Nebo už mají nějaké manýry? Jak se spolupracovalo mladému režisérovi s Hinkem Čermákem třeba?
2: Naprosto fantasticky. A musím říct, že opravdu je znát, že je profesionál. Jak jsem říkal, herecky se vyrovnají mladí a starší nebo větší herci, řekněme, ale samozřejmě ta zkušenost je tam hrozně, hrozně znát a s nikým nebyl žádný problém. Maximálně tak v termínech. Najít časy, aby se všichni potkali, to byl voříšek trošku, no.
0: Povídáme si dnes o filmu Tahle party je dead s jeho tvůrci Adamem Kůsem a Janem Švajcerem. No a za chviličku si budeme vyprávět o tom, jak se na takový film mladých tvůrců schánějí peníze.

0: Tady je rádio vašeho kraje, Jana Kledecký, minutku před půl jedenáctou. Když už jsme se dostali k hudbě, jak pak je to s muzikou ve filmu Tahle party je dead, tam se tvůrců Adama Kuse a Jana Švajcera, kteří zůstávají našimi hosty. Tak jak je to s muzikou?
1: Já bych hlavně vypíchnul mladé tvůrce, kteří se na tom filmu podíleli, co se týče té stránky hudební, a to je tedy především Sára Matys, začínající, vycházející hvězdička, zpěvačka, která nám naspívala titulní píseň Nebuď broskev, doporučuji. A pak jsme brali třeba hudbu od kapely Manu Destra, která taky vlastně začíná, snaží se prorazit, takže i v tomhle směru jsme dávali příležitost mladým začínajícím tvůrcům.
0: Kde se vlastně film natáčel? V jakých lokalitách?
2: Natáčel se hlavně ve Středočeském kraji. A my hodně máme film v lese a v exteriérech, tak hlavně v těch jsme byli.
1: Což bylo samozřejmě náročné v březnu, v únoru, v noci, v minus 8 stupních. Občas to bylo velmi, velmi zábavné.
0: A když jste oba Plzeňáci, tak žádné plzeňské lokality nebo z našeho kraje se tam neobjevily?
1: Ty se tam neobjevily a je to čistě samozřejmě z nějakého produkčního důvodu, protože dostat celý ten štáb, techniku a tak dále sem a tam na takovéhle vzdálenosti je nákladné a musí se řešit ubytování a tak dále, takže produkce byla vyloženě pražská.
0: Tak třeba příště, k tomu se určitě také dostaneme. Tak a teď ty peníze. Jak pak se schání peníze na celovečerní film, když je vám 27 let a začínáte?
1: Těžko. To je jednoduchá odpověď. A zjednodušeně řečeno, vy máte vlastně jenom dvě možnosti, a to je buď ten veřejný zdroj financování, anebo nějaký soukromý sektor. A soukromý sektor, to jsou investoři, sponzoři a tak dále. Tam my jsme vlastně sehnali naprostou většinu financí a velké díky za to všem, kdo nám věřili, kdo nám dali tu šanci. Ale pro nás vlastně bylo maličko smutné zjištění, že když je autor neznámý, mladý na začátku, tak přes všechny takové ty články a řeči, co slyšíme, že stát podporuje kinematografii a mladé tvůrce a debutanty a žánry a tak dále, tak jsme vlastně zjistili, že my na to skoro nemáme šanci dosáhnout.
0: Ale nakonec se to podařilo.
1: Nakonec se to podařilo hlavně díky tomu, že se našel, teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, ale nějaký nadšenec, blázen bych skoro řekl, který se prostě rozhodl, tenhle projekt mě zajímá, vypadá dobře a podpořím ho. A opravdu hrozné díky za to.
0: Ještě jsem se vás chtěla zeptat, jaké vy sami máte rádi filmy, jaké tvůrce obdivujete, já se k tomu úplně nechci dostat, ale přesto to řeknu, máte nějaké vzory mezi filmovými tvůrci? Honzo?
2: Tak asi musíme zmínit klasiku Stevena Spielberga a konkrétně film Jurský park, který, ať v našem filmu žádní dinosauři nejsou, tak tam máme dvě reference na něj, protože tak jsme jim ovlivněni, že nám to prostě nejde ani vypnout. A samozřejmě spoustu vlastně jiných vzorů a tvůrců. Já osobně miluju Ingmara Bergmana, já osobně miluju Smoljak.
1: Já bych určitě doplnil takové ty žánrové tvůrce, Quentin Tarantino, Tim Burton, ty nás určitě ovlivnili, ale musím říct, že třeba mě, co se týče naší profesní kariéry, tak mě velmi inspiroval třeba Jan Wejnar, který vlastně za minimum peněz u sebe v obýváku natočil film, se kterým vyhrál dva český lvy, že? Tak to je zase pro nás taková motivace, kam bychom třeba jednou chtěli dosáhnout.
0: Ano, tak ten váš film Tahle party je dead přichází do kin 18. června. Ještě bychom mohli doplnit, my jsme mluvili, že je zaměřený na mladé, že je tam ten dodatek 12+, čili není úplně pro nejmenší děti. Řekneme posluchačům, z jakého důvodu?
2: No stále tam jsou zombíci, stále vlastně koketujeme vlastně s hororovým žánrem trošku, ať to není čistokrevný horor, tak prostě tam nějaká krev občas vystříkne, někdo řekne nějaké možná sprosté slovo.
1: No my jsme chtěli, aby ty postavy mluvily uvěřitelně. A samozřejmě, co si budeme povídat, dneska ta mladá generace se těm sprostým slovům úplně nevyhýbá, takže...
0: Ano, bylo by pokrytecké tvrdit si opak. A zajímavé je, že na Slovensku se ten film distribuuje jako 15+.
1: Ano. To pro nás je to taky zajímavé a není to určitě naše volba, to je zase volba distributora, který ten film vlastně nabízí kinům a tak dále k distribuci, takže tam samozřejmě hraje roli asi nějaká lokální situace a tak dále.
0: Tak a ještě kluci úplně na závěr, než popřejeme vašemu filmu hodně spokojených diváků, jaké plány máte dál? Vy jste teď tím, že film jde do kin, uzavřeli nějakou kapitolu, ale určitě nebudete spát na vavřínech. Na čem budete dělat nebo už děláte?
2: My bychom se chtěli určitě držet, zatím nemáme jasný plán, ale chtěli bychom se držet tady té žánrové tvorby, kdy vlastně chceme přinášet něco trošku jiného, než v těch českých kinech vidíme.
1: My máme v plánu spolu určitě spolupracovat a máme sepsaných spoustu námětů, které jsme si tak navzájem nějak skorigovali a vlastně společně vymýšlíme a teď se uvidí, co dál, ale hlavně máme v plánu si na chvilku odpočinout.
0: Tak kluci, děkuji, že jste nás přišli pozvat na film Tahle party je dead. Ať se to divákům líbí a ať máte pozitivní kritiky. Bojíte se odborné kritiky, nebo jak to máte? To je už opravdu poslední věc.
2: Já si moc rád poslechnu, pokud si někdo myslel, že tam jsou nějaké chyby, anebo i pochvalu si poslechnu samozřejmě velmi rád, ale já si rád poslechnu i chyby, abych mohl vědět, co si kdo myslí o tom, co jsme stvořili.
1: Podle mě je to tak vlastně unikátní a skoro bych řekl nekonvenční film, že se dá strašně těžko odhadnout, jak na to bude kdo reagovat, ať už odborníci, tak i diváci, je to ve hvězdách a těšíme se na to.
0: Našimi dnešními hosty byli mladí plzeňští filmoví tvůrci Adam Kůs a Jan Švajcer. Díky, že jste přišli, mějte se krásně, až budete mít další celovečerák, tak zase přijdete.
1: Moc rádi.
2: Určitě.
0: Naslyšenou.
1: Naschranou.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, za 4 minuty bude 10:45 a už pro vás máme další zajímavé téma. Na Klínovci v Krušných horách zasedala komise pro přeshraniční spolupráci, cestovní ruch, lázeňství a UNESCO. Její členové se sešli na nejvyšším vrcholu Krušných hor, aby si prohlédli památkově chráněný hotel Klínovec, který je přes 20 let ve špatném technickém stavu. Zdeněk Trnka má teď k dispozici další podrobnosti. Pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, tak výjezdní zasedání Komise pro cestovní ruch a lázeňství je poradní orgán krajské rady a na Klínovci se komise sešla v podstatě z iniciativy jednoho z členů komise, bývalého náčelníka horské služby Rudolfa Chlada z volby pro kraj. Ten chtěl připomenout, že horský hotel Klínovec, taková ikona Karlovarského kraje, je přes 20 let uzavřený a chátrá. Vlastníka objektu město Boží dar navíc členové komise požádali, aby si mohli interiér památkově chráněné stavby prohlédnout. Na to bohužel nedošlo, protože vedení Božího daru komisi do hotelu nepustilo z bezpečnostních důvodů, údajně kvůli statickým problémům areálu. Za město Boží dar navíc starosta ani místostarosta

0: na jednání komise nepřišel nebo nepřišli, takže na diskusi o tom, jak by kraj třeba mohl pomoci městu Božidar s hledáním investora pro rekonstrukci památky, prakticky nedošlo.
1: Zdeňku, a víme, co se teď bude s hotelem na Klínovci dít dál?
0: Tak je třeba připomenout, že město Božidar se v minulosti pokoušelo na obnovu horského hotelu získat nové investory hned několikrát, naposledy za pomoci dotace z programu Spravedlivá transformace. Město by na obnovu areálu mohlo získat až 400 milionů korun. I to se ale nepodařilo a město v současné době chce získat dotaci alespoň na projektovou dokumentaci záměru. Nicméně je jisté, že rekonstrukce hotelu Klínovce do 2 let, tedy v nejbližší době, určitě nezačne.
1: Jak vlastně vrchol Klínovce v současné době funguje, když je ten hotel Klínovec dlouhodobě uzavřený?
0: No, když přijedete na vrchol Klínovce, najdete pouze funkční rozhlednu, kterou město nechalo před lety zrekonstruovat. Schátralý hotel je tedy mimo provoz. Přilehlé parkoviště je volně přístupné, ale rozbité. Na Klínovci tak funguje teď aktuálně v letním provozu systém vleků, sjezdových tratí a trailů pro jezdce na kolech. U tohoto areálu je také malé zázemí a občerstvení. Ikonický hotel Klínovec na svou záchranu ale stále čeká a, jak jsem řekl, pro veřejnost zůstává uzavřený.
1: Na Klínovci v Krušných horách debatovali politici a zástupci veřejné správy o budoucnosti schátralého hotelu. Informace o tom nabídl Zdeněk Trnka. Díky, naslyšenou.
0: Hezký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Dobrovolníci z věznic pomůžou Karlovarskému kraji. CHEP pokračuje s další etapou úprav sídliště Spáleniště. V Česku se začaly vyrábět látky pro léky na obezitu a bude zataženo s deštěm s teplotami do 16 stupňů Celsia. Pěkné dopoledne přeje Dana Jelínková. Odsouzení z regionálních věznic budou pomáhat při zvládání krizových prací. V běžných dnech budou pro kraj zajišťovat například pomocné práce. Dohodli se na tom zástupci Karlovarského kraje a vězeňské služby. Její generální ředitel Tomáš Hulka uvedl, že pro pomoc veřejného sektoru věznice vyčlení přibližně 90 lidí.
3: Požadavky ze stran organizací Karlovarského kraje půjdou přes jednoho koordinátora a náš koordinátor, pan ředitel, plukovník Pták z věznice Horní Slavkov, společně určí, která ta z těch akcí má přednost a která věznice do kterého místa taky na základě dojezdu a počtu vězňů v ten daný moment pojede.
1: CHEP pokračuje v revitalizaci panelového sídliště Spáleniště. V další etapě vznikne 140 parkovacích míst. Při veřejné debatě si je přáli sami obyvatelé panelových domů. Úprava sídliště trvá asi 10 let, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
4: V současné době probíhá rekonstrukce vnitrobloku na Spáleništi, takzvaná lokalita za Vesmírem. Zde jsou v současné době prováděny zemní práce, dělá se odvodnění té lokality, kanalizace a následně budou prováděny konstrukční vrstvy pro samotné parkoviště a dlažby, obrubníky a podobně.
1: Za opravu město zaplatí asi 50 milionů korun, hotovo bude v příštím roce. V obci Bohumil nedaleko Prahy se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu, zatím ve zkušebním provozu. Dánská společnost Novo Nordisk investovala do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je v současnosti zhruba milion obézních osob a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
5: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují a je to obrovský posun.
1: Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá žádný téměř přínos a po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili po pádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. Návrh má vláda Andreje Babiše z hnutí ANO projednat v následujících týdnech.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Všechny dopravní nehody v Karlovarském kraji byly odstraněné a nové zatím hlášené nejsou. Tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, naše nejnovější páteční zprávy skončily 4 minuty po 11. Už připravujeme písničky třeba skupiny Reddy Kirken nebo Petra Nováka a pak se znovu budeme věnovat počasí nejen tomu dnešnímu, ale také tomu víkendovému.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová. Zítra

0: A 10 minut.
1: Počasí.
0: Začněme tedy dnešním počasím. Bude převážně zataženo a po celý den na většině území se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. Sobota. Zpočátku bude převažovat oblačno a ráno se ve východní polovině kraje ještě může objevit i doznívající déšť nebo přeháňky. Během dne bude ubývat oblačnost na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný během dne přechodně až čerstvý vítr od 4 do 8 metrů za sekundu, místy s nárazy až 15 metrů za sekundu. To je 55 km za hodinu. Večer vítr zeslábne. No a ještě nám zbývá neděle. Bude větrno, ale slunečno. Očekáváme polojasno až oblačno. Během dne se může zejména na severu vyskytnout výjimečně přeháňka. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia. A zase mírný během dne čerstvý západní vítr do 8 metrů za sekundu, místy s nárazy do 15 metrů za sekundu. To je kolem 55 km za hodinu. Později večer vítr zeslábne. Ať se vám víkend vydaří, bez ohledu na počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Nejen státním zámkem se pyšní obec Nebílovik. Potěše očí totiž nabízí i další krásné pamětihodnosti. Jaký je tam spolkový život, jaké kulturní vyžití v Nebílovech najdeme. Řekneme vám to v našem seriálu Místopis západních Čech a bude to ještě před 11:30. Přejeme vám krásné páteční dopoledne. Příjemný poslech.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec, do které dnes zamíříme, leží na jižním Plzeňsku. Najdeme tam barokní zámek, který je přirovnáván k vídeňským palácům. Každoročně se tam také koná na konci srpna divadelní festival. Možná už správně hádáte, že dnešní díl našeho seriálu je věnovaný obci Nebílovi. Proč má zrovna takovéto pojmenování? Teorie o původu názvu obce popíše kronikářka Kateřina Komorousová.
2: Nejznámější výklad o původu názvu obce je spojen se starší variantou názvu obce Nebilov, tedy s tvrdým i, který odkazuje na složeninu slov nebyl lov. A mělo to tedy znamenat, že v okolních lesích nebyla lovná zvěř a lov tedy nebyl úspěšný. Jedná se spíš ale o takové lidové vysvětlení a odborné publikace potom odvozují název obce od osobního jména Biel nebo Nebiel. Zajímavé je ale potom střídání měkkého a tvrdého i v názvu obce Nebílovi. A ta dnešní varianta s měkkým i se používá až od roku 1924, kdy tady byla oficiálně zavedena.
3: První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1327, tedy do doby, kdy zdejší ves a tvrz patřila Rackovi z Nebílova. Dominantou obce je barokní zámek, kde mimo jiné můžete na nádvoří narazit na procházející se pávy. Kromě zámku stojí ale i další pamětihodnosti za pozornost.
2: Když se pak rozhlédneme tady dál kolem sebe, tak hned tamhle nad parkovištěm se nachází pomník padlým z první světové války a nad ním kaplička. Ještě kousek nad kapličkou je potom umístěn historický hraniční kámen tehdejšího nebílovského panství z roku 1707. A dalším významným místem je bez pochyby nedaleký kostel svatého Jakuba Většího na Prusínech. Na rozcestí u lesa nad obcí Nebílovy směrem na Předenice se potom nachází sousoší nejsvětější trojice. Ještě dalším zajímavým, trochu zázračným místem, které je schované v lese mezi Nebílovy a Štěnovickým Borkem, je kaplička svaté Barborky, pod kterou vyvěrá pramen, který má léčit oční neduhy. Kapličku nechala vystavět místní žena, která získala zrak poté, co se pravidelně vymývala oči vodou z místní studánky.
3: Vedle turistického cíle, kterým je zdejší zámek, nabízí Nebílovi také naučnou stezku. Ta má kolem 5 kilometrů.
2: Se 6 zastávkami, kde se zájemci dozví něco o místní flóře a fauně. A navíc se podívají i na místa spojená s místní historií. Naučná stezka spojuje většinu těch zmíněných pamětihodností.
3: Jaký je u vás spolkový život?
2: V Nebílovech působí dva spolky, SDH Nebílovy a NK Nebílovy. Jednoduše hasiči a nohejbalisté. Oba spolky mají soutěžní družstva, která tedy reprezentují pravidelně obec v různých soutěžích. Při SDH Nebílovy navíc funguje kolektiv mladých hasičů. Hasiči i nohejbalisté rovněž pořádají sportovní a kulturní akce v obci, ať už se jedná o nohejbalové turnaje, hasičské soutěže, nebo se například podílejí na realizaci pouťové zábavy a následném zajištění občerstvení při pouti na Prusinech.
3: Co se týče velkých kulturních akcí, které tady probíhají, tak je to hlavně festival Nebílovské divadelní léto. Ten se uskuteční na konci srpna na státním zámku Nebílovy. Konají se tady ale také jiné kulturní akce.
2: Další akcí, která se pravidelně těší velké návštěvnosti, jsou slavnosti jablek, pořádané koncem září v Nebílovských sadech. Součástí slavností jablek je soutěž o nejlepší jablečný moučník. Zároveň zde v loňském roce vznikla nová oblíbená akce, hudební večer v Nebílovských sadech. První dva ročníky byly věnované muzikálům a muzikálovým melodiím, ale do budoucna jsou plánované i další hudební žánry.
3: Popisuje kronikářka obce Kateřina Komorousová kulturní vyžití v Nebílovech. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Karla Zicha už za pár vteřin vystřídá Céline Dion a plzeňská zoo dál vylepšuje svůj zavlažovací systém. Pomáhají chytrá technologie, podrobnosti. Nabídneme po písničce přesně za 4 minutky. Posloucháte Rádio vašeho kraje, náš páteční dopolední program a máme minutku po 11:30.

0: Až 150 kubíků vody denně potřebuje pro zavlažování nebo plnění jezírek plzeňská zoologická a botanická zahrada. Vodu čerpá ze řeky Myže, z vlastních vrtů nebo z vodovodu. Snaží se zachytit také čím dál víc vody dešťové. Přísun dostatečného množství vody zajišťuje automatizovaný systém, který využívá chytrou technologii a který zahrada dál zdokonaluje. Podrobnosti zjišťoval redaktor Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Ty ses o zavlažovací systém zoo zajímal celkem podrobně, na jakém principu vlastně funguje?
1: Ano, protože si to možná ani neuvědomujeme, kolik té vody je potřeba pro to, aby všechny rostliny byly stále zalité, aby byly zelené a aby všechna zvířata také měla dostatek vody a dostatek prostoru, plná jezírka. Takže mě zajímalo, z čeho vlastně ta zoologická zahrada čerpá vodu, a zjistil jsem, že v minulosti sázela na své hlubinné vrty a nicméně poslední dva roky tak využívá čerpání vody ze řeky Mže, je tedy speciální zařízení, čerpadlo, čerpačka, a ta vytahne vodu ze řeky a pak ji žene bezmála kilometrovým potrubím do velkých nádrží. Od letošního roku ty nádrže tam jsou dvě a jsou pod parkovištěm u ředitelství zoologické zahrady, a odsud potom ta voda putuje do vnitřního vodovodu, který je zbudovaný v zoologické zahradě, a je to tedy užitečné. Užitková voda, a tam je tedy k dispozici. No a je potřeba zkrátka zajistit, aby té vody pořád byl dostatek.
0: Lukáši, co přesně znamená, že zahrada k hospodaření s vodou využívá chytrou technologii?
1: No právě je potřeba, aby ten zahradník nebo pracovník, jiný pracovník zahrady, aby zkrátka nemusel řešit, jestli má dostatek vody v tom potrubí nebo v těch nádržích, ale aby zkrátka vzal hadici nebo vzal kropáč a mohl začít zalévat a nemusel řešit, jestli někde musí něco povolovat, pouštět, přepouštět a tak dále. Takže firma NextDrop, což je startup, který podpořilo město Plzeň, tak vyvinulo technologii, inovativní technologii, kterou nasadilo na to celé zařízení a snaží se nějakým způsobem všechny ty zdroje, které má zoo k dispozici, ty vodní zdroje, dát do souladu, a když třeba u jednoho je méně, tak třeba přidat více. Když třeba není dostatek vody v řece, nebo je špinavá, není možné ji čerpat, tak hold zase více se přidává té vody z hlubinných vrtů. Také se do toho zapojuje dešťová voda, aby zkrátka nešla jenom do země, aby se nevsakovala, ale aby byla využita pro potřeby zahrady. No a když je úplně nejhůř, kdyby bylo sucho a nebylo nic, ani dešťová voda, ani voda v řece, ani v hlubinných vrtech, no tak pak už tedy je potřeba zapojit i klasický vodovod s pitnou vodou, ale to je opravdu taková ta poslední varianta, protože ta pitná voda jednak je drahá, jednak není možné ji samozřejmě čerpat v takovém obrovském množství, a není, protože chemicky opatřená, ošetřená, tak není možné ji zkrátka používat ani příliš pro to zalévání.
0: Měl bys pro nás

0: řeky, aby zkrátka pořád tam ta voda byla. No ale ta nádrž se neplní, ta nádrž se udrží potom vyprázdněná, protože pokud se očekávají srážky, tak zase do ní může natékat nová dešťová voda, aby zkrátka nepřišla na zmar. Takže to všechno řídí různá čidla, ta chytrá technologie, aby to fungovalo a jak říkám, aby ten zahradník nepoznal, že prostě najednou nepřestala téct voda.
1: Zavlažování a voda obecně v plzeňské zoo, téma pro Lukáše Milotu. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Babské rady.
1: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávícím traktu, a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání, a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V nemocnici v Chebu začne stavba urgentního příjmu. V Karlovarském kraji scházejí policisté. Ministryni Mrázovou fyzicky napadla žena středního věku. Bude zataženo s deštěm a teplotami do 16 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj vybral dodavatele na stavbu urgentního příjmu v nemocnici v Chebu. Práce tam začnou zhruba za měsíc a potrvají necelý rok. Původní cena zakázky byla přes 50 milionů korun. Výběrovým řízením se jí ale podařilo snížit, říká krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO.
4: Výběrové řízení z našeho pohledu dopadlo dobře, přihlásili se 4 zájemci o výstavbu, všichni splnili podmínky a vybrali jsme samozřejmě toho nejlevnějšího. Bude to stát 45 851 tisíc. Taková byla vysoutěžená cena u nejlevnější nabídky.
2: V chebské nemocnici kraj zároveň projektuje prostory pro magnetickou rezonanci a chystá stavbu heliportu. V Karlovarském kraji dlouhodobě chybí policisté, nejvíc u pořádkové a dopravní služby. Policie proto pořádá náborové akce, uchazeče láká na zaměstnanecké benefity nebo na možnost absolvovat fyzické testy na nečisto. Ty si můžou vyzkoušet zájemci například dnes od 14 hodin u krajského ředitelství policie, říká jeho mluvčí Kateřina Pešková.
5: Fyzické testy se skládají z kliků, celomotorického testu, člunkového běhu a běhu na 1 kilometr. V případě splnění fyzických testů účastníci získají certifikát pro přijímací řízení platný 18 měsíců a mají tak jednu část přijímacího řízení splněnou.
2: Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
6: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
2: Vyjádření ministryně Český rozhlas schání. Slovenští veterináři objevili zbytky pesticidu v mražených kuřatech od českého zpracovatele drůbeže Raciola Uherský Brod. Inspektoři proto nařídili stáhnout zboží z prodeje. Laboratoř ve zkoumaném vzorku odhalila zbytky pesticidu, který se v chovech hospodářských zvířat používá jako dezinfekční látka. Nevyhovující produkt se našel ve velkoobchodě v západoslovenském Novém Městě nad Váhem. Stovky kilogramů mražených kuřat z něj odebírají mimo jiné tamní jídelny a restaurace.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým nejdříve vedl, soupeř ale skóre otočil. 3 čeští reprezentanti postoupili na mistrovství Evropy v kanoistice z rozjížděk přímo do finále. Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů, Denisa Řáhová na 500 a postup z prvního místa si zajistil Martin Fuxa na tratích 500 i 1000 metrů.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré, aby jeho zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/13 ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku máme hlášený spadlý drát vysokého napětí. Projíždějte maximálně opatrně. Ode dneška až do zítřejší 18. hodiny je uzavřena část západní ulice v Karlových Varech. Jedná se o příjezd k Matony aréně a parkovišti. Důvodem je pořádání akce Den záchranářů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
0: Pěkný dobrý den, je pátek 12. června 2026, teď je 12 hodin a téměř 5 minut, začínají předvíkendové písničky pro vás, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Tak já k tomu datu přidám také dvě jména, která jsou uvedena v kalendáři, svátek tedy dnes mají Antonie a Táni, tak blahopřejeme. No a už v tomto okamžiku můžete telefonovat na naší studiovou linku 221 55 37 37, a nebo nám pište na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz. I dnes v pátek budeme až do 13. hodiny plnit vaše písemná a telefonická hudební přání. Tak se ozvěte, budeme rádi. To je pořad, který patří vám, našim posluchačům, posluchačkám, a my jsme za to rádi. Tak na úvod kapela Kryštof, u mikrofonu pátečního vysílání je Petr Čimpra. Přeji vám hezký den a pohodový poslech.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ve 12 hodin a 12 minut posloucháte ty páteční s datem 12. června a už je tady první písemný vzkaz. Dobrý den, velmi ráda bych nechala zahrát pro rodiče k narozeninám. Je to písnička od skupiny ABBA Dancing Queen. Připomíná mi každodenní sílu mých rodičů. Pokud by to šlo zahrát 12. června v pátek ve vašich písničkách na přání, tak bych vám byla moc vděčná. Můžete povědět, co uznáte za vhodné. No tak v první řadě jsme rádi, že jste nám, paní Ano, napsala. A tady je to veliké přání vašim rodičům k narozeninám, kterým ze srdce přejete všechno nejlepší k jejich narozeninám a hlavně hodně zdraví. A to přání není jenom od Anny, ale také od syna Vítka, takže za ochotu a za zahrání téhle písničky k narozeninám pro své rodiče nám děkuje a krásný den všem přeje Anna Doleželová. Tak Aničko, písnička už hraje, Dancing Queen, ABBA, a doufám, že vaši rodiče poslouchají, pokud ne, najdete tuhle písničku v audioarchivu našeho vysílání. Příjemný poslech.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A ve 12 hodin a 21 minut jsou s vámi předvíkendové písničky. Je tady následující vzkaz od Lenky. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Faithless, Insomnia, abychom se probrali. Díky moc, podepsána je Lenka. Hrajeme tedy Faithless.

0: Také tichou dohodu jste slyšeli v našem pátečním vysílání a do písniček pro vás nám teď telefonuje paní Jarka ze Sokolova. Přeju vám hezký den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dobrý den, pane Petře, a hezký den i posluchačům. A dneska bychom si dali písničku, spíš takovou jako lehkou melodii, a je to od rumunskýho zpěváka, aby mě někdo nenaškl, že pořád hraju jenom ty anglický, i když to zpívají anglicky, ale angličtina je prostě hudební jazyk a tomu se prostě, tím se nic neuděláme. A s ním ještě spolu zpěvačkou je Evika Žigulina, což je moldavsko-rumunská DJka, zpěvačka a tak dále. A jmenuje se to Stereo Love.
0: Tak ještě jsme nezmínili jméno toho zpěváka Edward Maja.
1: Jo, Edward Maja, ano, pardon,
0: tak
1: to jsem úplně zapomněl.
0: Tak dobře, Stereo Live a písnička pro Jarku do Sokolova a také doufám pro všechny naše posluchače.
1: Ano.
0: Tak se mějte krásně, zase naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

Malotraktorem i kapelu MiG-21 jste slyšeli v našem pátečním vysílání. Teď je 12 hodin na téměř 630 minut. Písničky pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary naladíte každý den vždy mezi 12. a 13. hodinou. Psát můžete na e-mail studio.vary@rozhlas.cz nebo telefonujte na linku 221 55 37 37.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 12:44, tady je předvíkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Další písničku vybere Pavel z Mariánských Lázní. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, pane redaktore. Zdravím samozřejmě vás, všechny posluchače rádia Karlovy Vary. A prosil bych zahrát písničku od paní Marie Rotrové. Láskou nich deště. Je to pro paní Janu z Mariánských Lázní a myslím, že láska kvete, i když prší. Pěkný den všem.
0: Ano, písnička už zní na frekvencích našeho rádia. Přeji vám pěkný pátek a hezký víkend, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Také Marie Rotrová na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary v našem pátečním vydání písniček pro vás. Za 10 minut bude 13 hodin.

Za 8 minut bude 13 hodin, uslyšíte aktuální zprávy s Matějem Štechem a po nich začíná pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. My se také dnes ještě uslyšíme chvilku po 14. v pátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Tak naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Sokolov staví u sídliště Michal záchytné parkoviště. Chebské divadlo uvede v Hradním Příkopu satiru o Valdštejnovi a městě Chebu. Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl ministr Vojtěch. Bude zataženo s deštěm a teploty do 16 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Sokolov buduje záchytné parkoviště u sídliště Michal. Rozšíří kapacity stávajících parkovacích míst v Mánesově ulici o více než 100 míst. Stavba vyjde na zhruba 14 milionů korun. Součástí areálu bude kamerový systém a do budoucna taky dobíjecí stanice pro elektromobily, říká stavební technik Sokolovského městského úřadu Luboš Pravec.
3: V tuto chvíli došlo ke skrytí hornice, přebytečný výkopek se odváží na skládku a momentálně pokračují v zemních pracech na přípravě pláně a na konstrukčních vrstvách toho prvního ramene v horní části parkoviště.
2: Západočeské divadlo v Chebu uvede jako poslední premiéru satirickou cestu napříč staletími mapující vztah Albrechta Valdštejna a města Chebu. Jak uvedla jedna z autorů Marie Nováková, na pomoc při psaní inscenace si vzali publikaci chebského historika Jaromíra Boháče Albrecht z Valdštejna a Cheb, která zevrudně a kriticky mapuje vévodovy návštěvy města. Premiéra inscenace s názvem Valdštejn v noční košili bude zítra v 17.30 v příkopu Chebského hradu jako součást programu obnovených Chebských dvorků. Valdštejn v noční košili klade publiku otázku, zda má Cheb důvod oslavovat tohoto šlechtice, vojevůdce a podnikatele, který město opakovaně zneužíval, výdal a terorizoval. Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Německá policie ze zatím neznámého důvodu zasahuje na letišti v Hamburku. Policisté vyklidili zónu za bezpečnostními kontrolami. Cestující připravující se k odletu museli opustit letadla. Podle regionální veřejnoprávní stanice NDR policie vyklízí celé letiště, aby následně terminál prohledala. Takový postup podle ní potrvá několik hodin. Deník Bild s odkazem na své zdroje napsal, že poplach zřejmě vyvolal podezřelý předmět. Úřady takovou možnost zatím nepotvrdily.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte po celý den na většině území převážně zataženo se slabým občasným deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Vane mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu v ulici Pražská poblíž prodejny automobilů havarovalo osobní auto. Na silnici 1/13 ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku se došetřuje spadlý drát vysokého napětí. Projíždějte maximálně opatrně. Sníženou viditelnost máme hlášenou na silnici 198 mezi Toužimí na Karlovarsku a Tachovem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
5: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý
0: den, téma, Patriku.
6: Paní doktorko.
0: Dneska nám bude praskat kůže.
6: Slyšitelně.
0: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
6: Jestli je slyšet.
0: Jestli je to slyšet.
6: Když už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo? Nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo?
2: To se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete se na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a srdce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáz, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nechtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nechty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, stářím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku po braní furonu na odvodnění. Jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Udělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná a další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný
0: kontakt. Tam je to hlídaný.
2: Kontakt. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Veselé a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, neschlo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyučili, pak se může řešit no, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím?
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a ti mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte, ano, proč to dostáváte, na co?
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře, doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patel, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu. Hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, mm-hmm. tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat, je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování

0: stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
1: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
0: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat. No.
1: Takže...
2: Mazat.
0: No.
1: Dejte pak vědět.
0: A když
1: třeba
0: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví porkošky, včetně toho zinku.
1: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
0: Ano.
3: Je tohleto věc léčitelný?
0: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
3: On
0: ale...
3: to má její syn.
0: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to proti...
3: A ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
0: No, tak
3: možná,
0: nedostatek,
3: že jí to taky nepřispívá.
0: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
3: Já jsem si tak umyslel právě, jestli si nepomáhá.
0: No, ale pokud je laktoovo-pisko-vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, se zeptejte.
1: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit a snad se to lepší. My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
0: Haló, haló.
4: Dobrý den. Je to poradna?
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Snažíme se o to.
0: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
4: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama.
0: No jo, paty.
4: A s tímto... No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
0: Jsem s ním.
4: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
0: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
0: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
0: Smírkem?
4: To na, no, smírkem. Položím to na patu.
0: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to...
0: No vidíte to. Já teda toho smirku
4: jako
0: bych se bála.
4: Jo,
0: já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň
4: no,
0: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo. Ale teda smirkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním. Ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
0: Kde se sežene ovčí lůj?
4: Prosím?
0: Kde se sežené ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
0: Jo, takhle. No
1: tak to je
0: jo,
1: řešení.
0: No,
1: tak se
0: u vás.
1: Chovat.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na té papírové používám výbrašní brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii,
1: ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle je poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze,
1: odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano.
0: Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen, že dobře funguje, a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano,
0: to
1: spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace,
0: třeba?
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody tu kůži. Při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice, a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň, a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji v prvním čtvrtletí ubylo obyvatel nejvíce na Chebsku. Dnes začíná pátý ročník festivalu Dobrosmrťácký fest. V Česku letos zatím zbankrotovalo nejvíc firem od roku 2017. Zítra bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. V Karlovarském kraji v prvním čtvrtletí letošního roku ubylo 784 obyvatel. Úbytek způsobil vyšší počet zemřelých než narozených a také stěhování z kraje. V regionu žilo na konci března 291 243 lidí. Počet obyvatel trvale klesá. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Úbytek obyvatel zaznamenali statistici ve všech třech okresech Karlovarského kraje. Nejvyšší byl na Chebsku. V Chebu v papírně dnes začíná Dobrosmrťácký festival. Jeho cílem je upozornit na důležitost péče o umírající a na možnosti, jak důstojně prožít poslední chvíle života, říká organizátor festivalu Jan Sebián z farní Charity Sokolov.
2: Pátek je divadelní představení, přibližuje různý druhy rituálů pohřebních v různých zemích. Takovou jinou formou, že to je i pro děti, pro dospělí. Bude tam debata se zaměstnanci hospice a zazní písně Zuzany Nevarové v podání Filharmonie Hradec Králové s kapelou Razam a Ivou Marešovou.
0: V sobotu se festival přesune do Jindřichovic. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. To je nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupil o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejméně naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu víc než loni. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy s Íránem brzy podepíšou dohodu. Společně s tím oznámil, že odvolal dřív plánované tvrdé údery na íránské území. Teherán ale vzkázal, že finální dokument ještě neschválilo vedení země.
3: Text, který by měl vést k mírové dohodě, by měl podle Trumpova tvrzení v Evropě už o víkendu podepsat viceprezident J.D. Vance. Se zněním podle šéfa Bílého domu souhlasí íránský nejvyšší duchovní vůdce Mojtaba Chamenejí. To odmítá iránské ministerstvo zahraničí s tím, že se stále jedná. Takzvané memorandum o porozumění by podle iránské agentury MER mělo ve 14 bodech garantovat ukončení americké námořní blokády iránských přístavů anebo zrušení sankcí vůči Teheránu. Trump předtím zmínil, že Irán souhlasí, že nebude nikdy vlastnit jadernou zbraň a že se hned po podpisu otevře Hormuzský průliv. Krátce po oznámení na světových trzích klesly ceny ropy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra čekejte oblačno, přes den bude polojasno. Odpoledne se mohou v oblasti Krušných hor výjimečně objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane mírný, přes den přechodně až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 na úrovni Lipoltova na Chebsku u státního podniku Povodí Ohře havarovala dvě osobní auta. A na sjezdu z průtahu Karlovými Vary směrem na Tašovice máme hlášenou nehodu osobního auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den, je 14 hodin 4 minuty ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Začíná páteční dobré odpoledne, jsme rádi, že nás posloucháte. Skládáte rádi pucle, pak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvíli bude věnovat Martin Písařík. Přeji dobré odpoledne a klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: A také v pátečním odpoledním vysílání pro vás máme pozvánky teď ve 14 hodin 23 minuty. V Chebu dnes pokračuje festival Chebské dvorky. Celodenní program nabídne například bubnování s jokerem, tvůrčí dílnu Květinové spoření nebo unikovou hru Cesta městem. Podrobný program najdete na webu chebské-dvorky.cz. Marienbad Film Festival v Mariánských Lázních, v Mariánsko-Lázeňském domě Chopin a v Městském divadle zaujme. Pořadatelé na dnešek připravili například projekce filmu Jima Jarmuše, Otec, matka, sestra, bratr nebo ukrajinský snímek Apokalypsa včera, dnes a zítra a pozítří. Detaily jsou uvedeny na webu marienbadfilmfestival.com. Dobrosmrťácký festival začne v 18 hodin v Chebské papírně. Nabídne například rodinné divadelní představení s názvem O smrti jen dobře. Přírodovědci připravili exkurzi lov hmyzu na světlo v rybníku u Kolové na Karlovarsku. Sraz je ve 20 hodin na parkovišti. Připraveno je povídání o hmyzu, především prezentace zajímavých druhů, které během večera přiláká nainstalovaná lampa. Městská knihovna Chodov připravila zábavnou stezku včely medonosné. V parku u knihovny mohou během dne zájemci projít trasu s úkoly a postupně tak vyplnit text tajenky. Úspěšné luštitele pak čeká v knihovně malá odměna. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a neb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu, na Staré radnici nebo v Letohrádku. V zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. Muzeum Františkovy Lázně zve na výstavu, jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí nejen v láhvi. Legendární angličáky uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček z značky Matchbox sbírá od roku 1973. No a výstava Jen řekni Sokolov začne v sokolovském zámku vernisáží v 16 hodin. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Také takové byly tipy pro volný čas, ty páteční s datem 12. června. Teď je 14 hodin 26 minut. Hezké odpoledne.

0: Tak to byl Lešek Semelka hudebně v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 3 minuty po 14:30. Důl Jeroným u bývalé obce Čistá na Sokolovsku patří k nejcennějším hornickým památkám v Karlovarském kraji. Unikátní středověký cínový důl je národní kulturní památkou a díky své mimořádné zachovalosti nabízí pohled do práce horníků v 16. století. Janu Strejčkovou dolem provedl ředitel muzea Sokolov Michael Rund.
1: My vždycky říkáme, když vstupujeme do dolu, tak říkáme vzhůru do dolu. Takže vzhůru do dolu a rozsvítíme si světla.
2: Tak, za železnou mříží.
3: Tak, tady jdeme do té první boční komory. Tady právě vidíme to, co se tady těžilo, a to je vlastně tady ty černý lesklý kamínky, to je ten kasiterit, který se potom samozřejmě musel dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo a vznikl z toho ten cín, který třeba se používá jako součást bronzu, takže máte měď a cín je součást bronzu, vyrábí se z toho děla, takže z toho vyplývá, že ten cín je takový strategický materiál.
2: Ta část prohlídky, kterou jdeme teď my dva, tak je vhodná i pro děti.
3: Ano, ano. Je to pro děti od 5 let a potom ta adrenalová trasa, protože se tam leze třeba i po žebřících, tak to je až od 12 let.
2: A my se teď díváme na vodní plochu.
3: My se teď díváme na takové malé jezírko, protože horníci se snažili dostat co nejvíc toho kasiteritu a vznikaly takové jeskyňky, nebo my tomu říkáme komory. A v některých těch komorách tak jsou ty dobývky zatopené a vznikají tam jezírka. No a tady jsme v místě, kterýmu říkáme kaple. Je tady vidět několik zajímavých věcí a právě ta kaple je tady proto, že tady máme svatou Barborku.
2: Ano, vidím sochu svaté Barborky.
3: Vidíme právě takzvaně zaraženou chodbu a v té horní části té chodby vidíme, jakým způsobem ti horníci postupně odlamovali tu žulu a právě je tam vidět i ten postup, že byl kolem těch 2 až 3 cm na tu jednu směnu. Zase opatrně, klidně se nebojte i přichytit třeba jednou rukou stěny. Tady právě jdou vidět ty průzkumné chodbičky.
2: Průzkumných chodbiček je tu několik.
3: Ano, je to, víceméně vždycky říkáme trošku nějakou nadsázkou, že ten Jeroným tak je provrtený jako ementál, takže vy si to musíte představit tak, že skutečně tady je více výškových úrovní a je ta skála prostě tady na tom povrchu, to není patrný, ale je to tady jakoby hodně, hodně provrtený. No a tady právě je první místo, kde jdou vidět krásně ty stopy ruční práce. A tady to všechno jsme neudělali my, ale ti staří horníci. A je to všechno pozůstatek právě té ruční práce těmi dvěma kladívky, tím želízkem a mlátkem.
2: Důl Jeroným spravuje Muzeum Sokolov. Kapacita jednotlivých prohlídek je omezená na 10 návštěvníků. Proto je vhodné si termín předem rezervovat. Z Čisté na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Bavarského kraje.
1: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
0: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu.
2: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
0: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry.
3: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
0: Každé pondělí po 15. hodině. Sportovní minuty.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A znělkou otevíráme páteční rozhlasové tržiště ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 14 hodin 44 minut a k dispozici je studiová linka 221 55 37 37. Já tady mám první inzerát. Posluchač nám telefonoval, ale chtěl, abych přetlumočil jeho požadavek, tak činím. Prodám keramický soudek na výrobu zelí. Obsah je 10 litrů plus, také s keramickým kamenem. Cena by byla 500 korun a výše podle zájmu. A posluchač je z Ostrova a kontakt na něj je telefon 6.

0: 602 622 120 Ostrov. Tak ještě jednou, prodej keramického soudku na výrobu zelí s keramickým kamenem, obsah toho soudku je 10 litrů plus a telefon na posluchače 602 622 120. Tak tenhle inzerát jsme odbavili, no a pokud i vy chcete inzerovat v našem pátečním rozhlasovém tržišti, tak právě teď telefonujte do našeho odpoledního vysílání. Já doplním, a vy to znáte, že toto tržiště, tuhle rubriku otevíráme každý všední den chvilku před 15. hodinou. Tak také dnes v pátek 12. června máte možnost telefonovat do našeho vysílání na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, aktuálně teď rozhlasové tržiště. Tak chvilku počkáme, zdali někdo využije té možnosti v pátečním, tedy předvíkendovém vysílání. Tradičně, pokud zveřejníte váš inzerát, následně jsou ty inzeráty k dispozici na našem webu v audioarchivu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak alespoň jeden telefonát, dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, já bych prodala celou sbírku gramofonových desek a dále bych koupila, prosím vás, jak bývávaly takový přívěšky porcelánový, byly to madonky, tak to bych koupila, protože jsem byla požádaná o kmotrovství, tak je to takový nejvhodnější dárek. A když by někdo měl zlomkový zlato nebo stříbro, tak by ho koupila taky, abych to mohla do toho vložit.
0: Dobře.
1: A je to na plzeňském čísle 721 761 834. Znovu opakuji kontakt. 721 761 834. Děkuji za vaše služby, pěkný den, přeju i víkend.
0: Tak děkujeme za inzerát, to byla posluchačka z Plzeňska a kontakt na ní 721 761 834. Inzerát zazněl a máme tu další telefonát, také vás vítám ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla prodat pohovku v takové tmavší růžové barvě, 1,90 m dlouhou, není teda rozkládací, asi tak za ty 2000, ale dalo by se domluvit se dohodou.
0: Dobře, takže pohovku prodáváte, délka 1,90 m, požadovaná cena 2000, ale cena je k jednání. Ještě nám prozraďte kontakt na vás a odkud telefonujete?
2: Ano, a je to Sokolov.
0: Dobře.
2: 723 257 965.
0: 965 na konci, já to zopakuji. Telefon do Ostrova, mobilní telefon na vás, 723 257 965 a zaznělo to ve vašem inzerátu, prodáváte tedy pohovku 1,90 m dlouhou a ta požadovaná cena, ta úvodní cena 2000 korun. Kdy mohou zájemci telefonovat?
2: Ano. Kdykoliv.
0: Přes den. Dobře, tak děkujeme za inzerát.
2: Je to Sokolov, jo? Sokolov.
0: Ano, to už jsme zmiňovali, už to dvakrát zaznělo v tomto inzerátu.
2: Dobře.
0: Takže ještě do třetice posluchačka ze Sokolova. Děkujeme, naslyšenou, hezký
2: ano,
0: den.
2: Ano, já taky, nashledanou.
0: Tak takové bylo páteční rozhlasové tržiště. Další inzeráty v pondělí 15. června.
3: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nířanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Úvalské ulici v Karlových Varech je 16 nových stromů. Na zámecké slavnosti láká zámek Kinžvart na Chebsku. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zítra bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovy Vary vysadili v Úvalské ulici 16 nových stromů. Je to kompenzace za dřeviny, které museli ustoupit novému parkovišti. Ochranu a péči o dřeviny stanovilo při povolení kácení oddělení životního prostředí magistrátu, říká mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
5: Celkem tady bylo vysazeno 16 stromů javorů babika. Vybrali jsme kultivar Lienko, který se vyznačuje tím, že má sloupovitou korunu, protože ty stromy rostou v blízkosti parkovacích míst a pěších tras, tak tedy aby nikomu nepřekážel, a i v případě potřeby se dá pak i upravit nebo vyvýšit profil toho stromu.
4: Na zámku Kinžvart na Chebsku se v sobotu od 10 do 17 hodin uskuteční tradiční zámecké slavnosti. Program nabídne zábavu pro rodiny s dětmi, milovníky historie i návštěvníky, kteří si chtějí užít jedinečnou atmosféru jednoho z nejvýznamnějších šlechtických sídel západních Čech. Chybět nebudou projížďky na koních, divadelní vystoupení a možnost svést se historickým veteránem. Co je letošním motivem zámeckých slavností, prozradil kastelán Ondřej Cink.
6: Letošním motivem bude téma vyhlášené Národním památkovým ústavem Šlechta na cestách. A vedle řemeslnického jarmarku budou se konat kostýmované prohlídky v zámku a třeba v zámeckém parku pro děti bude stezka zábavná a poučná.
4: Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promilemi alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zranění.
7: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlak vedoucí zhruba 40 cestujících.
4: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili. Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku.
0: Sport.
4: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouhé kariéře Zlín, Zbrojovku Brno nebo Žižkov. S Olomoucí získal v roce 2012 český pohár.
0: Počasí.
4: V noci bude zataženo až oblačno, nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra čekejte oblačno, přes den bude polojasno. Odpoledne se mohou v oblasti Krušných hor výjimečně objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane mírný, přes den přechodně až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 221 mezi Merklínem a Pstruží na Karlovarsku narazilo osobní auto rozvodidel a na silnici 210 mezi obcí Dolní Nivy a Boučí na Sokolovsku havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobrý den, v 15 hodin a 5 minut pokračuje páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. V této hodině jste zvyklí soutěžit, to zachováme. Za malou chvíli připomeneme další ročník pochoutkového roku. Ten slaví 10 let, nabídneme vám recept, který se v roce 2021 stal tím nejlepším. Tentokrát nám ho připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík a půjde skoro o českou klasiku. Podrobnosti už za malou chvíli. Tak hezké odpoledne a klidný poslech.
0: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

naši písničku 100x.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem lásku, já jedu dál. S bohem láskou já jedu dál.
1: V 15 hodin a 12 minut jste ve společnosti pátečního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova, recept ze Zlaté příčky roku 2021, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. A zelí bude dělat místo bílého červené.
2: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne?
3: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtenštejnů, v lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
2: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
3: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
2: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
4: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože to lidi už potřebovat.
4: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa.
3: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
2: Moje babička z tohle kmínu zamlada v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
3: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
2: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Tuhle výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím ovšem zvládnete levou zadní, jak se říká. Poradí vám Jaroslav Sapík, jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte páteční Dobré odpoledne, teď soutěž, je 15 hodin a 26 minut, k dispozici je studiová linka 221 55 37 37. Městské kulturní středisko Františkovy Lázně připravilo pravidelné komentované prohlídky komorní hůrky. Vy tak můžete objevit tajemství tohoto unikátního přírodního úkazu a nechat se provést fascinující krajinou, historií této sopky a dozvědět se také o západočeských zemětřeseních. Součástí prohlídek je vstup do štoly pod komorní hůrkou a my vám nabízíme za správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku dvě vstupenky na nejbližší termín prohlídky, tedy 19. nebo 20. června. A právě komorní hůrky se týká moje soutěžní otázka. Telefonujte tedy na naší studiovou linku 221 55 37 37. Je tady první soutěžící. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo je s námi teď ve vysílání?
1: Radek.
0: A odkud nám voláte, Radku?
1: Ze Sokolova.
0: Radek ze Sokolova, dobře, tak já vás vítám ve vysílání, pokud správně odpovíte, budou dvě vstupenky vaše. Tak mě by zajímalo, hovoříme o komorní hůrce a je to zajímavý přírodní úkaz, ono se jedná o kopec nedaleko Chebu a Františkových Lázní a mě by zajímalo, Radku, v jaké výšce nad mořem leží tenhle kopec, tedy zmiňovaná komorní hůrka. Tipnete si nebo chcete raději možnosti a z nich vybírat?
2: No, asi ty možnosti.
0: Dobře, tak za A je to 504 metrů nad mořem, nebo za B 604 metry nad mořem, anebo za C 704 metry nad mořem. Tak jedna z těchto variant je správnou odpovědí na dnešní soutěžní otázku.
2: Tak ona vám to řekne, moje vnučka.
0: Dobře, tak doufám, že ji uslyšíme. Dobré odpoledne.
3: 503.
0: Je to 504 metry, je to správně. Tak my vám gratulujeme, ano, i s vnučkou jste správně odpověděli na dnešní soutěžní otázku. Varianta A je správnou odpovědí na tuhle otázku a vy získáváte dvě vstupenky na nejbližší termín prohlídky komorní hůrky a bude to 19. nebo 20. června. Tak já vám blahopřeji.
1: Děkujeme.
0: A zůstaňte ještě na telefonu. Naslyšenou, pěkný den.

0: Skupina Olympik hudebně v našem pátečním odpoledním vysílání. Teď máme pět minut po půl čtvrté a tým Street Workout Marek Berry připravil na zítřejší odpoledne v Habartově na Sokolovsku program věnovaný cvičení, hudbě, tanci i výcviku psů. Už sedmý ročník charitativní akce se odehraje na místním workoutovém hřišti. Taky proto jsme se teď telefonicky spojili s vedoucím skautského střediska Dýmka Habartov Lukášem Cupalem, který se na akci podílí. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne i vám.
0: Pane Cupale, co se vlastně pod názvem charitativní cvičení skrývá? Tak se totiž vaše akce jmenuje.
1: Tak, jak jste správně řekl, jde již o sedmý ročník akce, kterou pravidelně pořádá Marek Berry a jeho workout tým, která má za cíl podpořit lidi z okolí s různými potřebami. A letos se Marek rozhodl výtěžek této charitativní akce věnovat na vybavení naší nové skautské klubovny, aby mohla co nejdříve plnit svou funkci.
0: Co všechno návštěvníci zítřejší akce v Habartově uvidí a do jakých částí programu se můžou zapojit?
1: Tak bohatý program začíná již ve 13 hodin, kdy se návštěvníci mohou těšit na ukázky bojových stylů, dog dancing, kanisterapie, freestyleové vystoupení SVH. Další bude pěvecké vystoupení i orientální tance s křídly. A dále se dá nakouknout do podsadového stanu, který tady skauti přivezou. Budeme mít taky typovačku o počet opakování, který se nám povede, a malování na hrnky, dřevěné platky a spoustu dalšího. Určitě si tady najde zábavu každý. Zároveň se můžete těšit na nějaké dobroty za drobnou kačku, protože skauti si připravili i vlastní kavárnu a některé skautské maminky napekly buchty, takže se máte na co těšit.
0: Říká Lukáš Cupal, součástí programu by měl být i pokus o rekord. V jaké disciplíně to bude?
1: Ano, rekord je takové lákadlo, snažíme se každý rok překonat hodnotu opakování z minulého roku a to opakování je součet kliků, schybů a dřepů. Loni to bylo 37 tisíc opakování a letos to chceme posunout ještě dál.
0: Skauti v Habartově si v posledních dnech od stavbařů převzali novou klubovnu. Představíte ji zítra veřejnosti?
1: Ano, převzali jsme si klubovnu, ale klubovna je na jiném místě, než je workoutové hřiště, takže velké představení proběhne až 5.9., až bude klubovna plně vybavena. Naším cílem je teď sehnat dostatek finančních prostředků, aby jsme klubovnu mohli vybavit nábytkem a vším potřebným. Seznam toho, co je potřeba dokoupit, je opravdu dlouhý a prostředků nezbývá již mnoho. Proto jsme moc rádi za Markovou podporu v podobě zítřejšího charitativního cvičení. Pokud by náhodou někdo z posluchačů nás chtěl podpořit, může tak učinit na veřejné sbírce na Doniu, na donio.cz/scouthabartov.
0: Tak tým Street Workout Marek Berry a členové skautského střediska Dýmka Habartov připravili na zítřek program věnovaný cvičení i charitě. No a podrobnosti jsme se dozvěděli v našem odpoledním vysílání od skautského vedoucího Lukáše Cupala. Tak moc děkujeme, ať se akce vydaří, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou, a doufám, že se zítra uvidíme u nás v Habartově.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál

0: Bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Signál!
1: Ahoj, rádio!
2: Co dělají lidé, kteří flámují?
3: Dělají kraviny. Perou se. Žou. Flákají se.
4: Podvádějí.
5: Jdou na záchod. Vaří.
6: Třeba, že si opíkají třeba muži.
7: Třeba se můžou hádat.
8: Říkat prostý slova.
9: Malovat na zeď.
10: Jsou líní.
11: Koukej se na televizi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Odsouzení z věznice v Horním Slavkově na Sokolovsku budou pomáhat Karlovarskému kraji. Karlovarské letní kino nabídne o víkendu filmové projekce. V sobotu se sníží maximální cena nafty, benzín může mírně zdražit. Zítra bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Odsouzení z věznice v Horním Slavkově na Sokolovsku budou pomáhat krajským organizacím a zapojí se do řešení krizových situací. Vyplývá to z memoranda, které uzavřeli představitelé kraje s vedením vězeňské služby České republiky. V současné době je na území regionu ve všech věznicích 2700 odsouzených. Přibližně 90 z nich se může i hned zapojit do drobných prací mimo areál nápravného zařízení. Na úzkou spolupráci s krajem se připravují i dobrovolníci ve věznici v Horním Slavkově, říká její ředitel Tomáš Pták.
2: Tak obecně platí, že odsouzení, kteří jezdí pracovat mimo střeženou část věznice, tak jsou to lehčí trestní činy, nemají násilnou trestnou činnost. To je z bezpečnostního hlediska pro nás nepřijatelné a takové zaměstnání bychom samozřejmě nepovolili.
0: Historické letní kino v Karlových Varech zítra nabídne program, kterému bude dominovat projekce českého muzikálu Starci na chmelu. Odpoledne to bude promítání pro rodiny s dětmi i prohlídka bývalého klubu Cinema. Na akci se podílí spolky Letňák žije a Rekino. Pokračuje za organizátory Marie Barešová.
3: Tak my v první řadě chceme ukázat to letní kino jako prostor, jako právě historické kino, a protože my pořádáme hlavně komunitní akce, tak jsme program připravili už odpoledne do večera, aby byl otevřený všem, od dětí po seniory, aby mohli v průběhu odpoledne a večera přicházet všichni, kdo budou mít zájem.
0: Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 1,40 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Letiště v německém Hamburku začalo obnovovat provoz poté, co jeden z cestujících vyvolal poplach. Muž údajně nedopatřením aktivoval nouzové tlačítko na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do běžně nepřístupné oblasti. Policie ho zadržela a prostor zkontrolovala. Kvůli incidentu na jednom z terminálů museli lidé opustit letadla, která se připravovala k odletu. Policisté taky vyklidili letištní zónu za bezpečnostními kontrolami.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia. Na horách 12 až 9. Zítra čekejte oblačno, přes den bude polojasno. Odpoledne se mohou v oblasti Krušných hor výjimečně objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách 13 až 16. Povane mírný, přes den přechodně až čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. A biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Osobní auto s motorkou havarovalo v Dalovické ulici v Karlových Varech Bohaticích a na silnici u vesničky Radvanov v Josefově na Sokolovsku bourala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásný pátek všem.
4: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád země ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení, zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě a to, když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklant.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej je ještě taky
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls, a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasů kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtový, teď jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně, říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty konem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, aby to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, co se dozvěděla
1: o filmu? Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takový to výcvik?
0: Ne, vůbec ne.
1: Ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik und Patrik und Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak. A
5: vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No, vám taky. Podobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila. Teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval. Koup mi nocleh. A říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu. Teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem vzepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam je, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkala, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, kýšu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam jsem objevili dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal. A šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se podle se to zapřehnalo, Tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A se jistý, jako já připomenu, si ty vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců na přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a vy, víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Já
0: tak bez vás. Tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli. Pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní: Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A Zlatý fanouš, za B Zlatý Amos.
1: Ježišmarja. Já bych řekla fanouš.
0: Ne, Zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má Zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jiném třeba.
2: Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu Zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový Zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, znají celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii,
2: ano,
0: za
2: ano.
0: To, že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o Zlaté Mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teďko děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Já jsem příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: Ajde, schejte! Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová,
6: no?
5: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osypíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím, Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na Vincel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě
4: ne,
6: neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná, všichni
4: to jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální.
4: Pak jsi začala spolupracovat.
6: Ano, potom
4: jsem pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No? To si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
5: No.
6: To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké. To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: No. Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím z Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.

0: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
2: Zdravím paní Firmáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
2: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
2: Dobrý den.
1: I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
5: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
6: No co?
5: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
6: Počala, já už jsem dávno. Páko, dávno jsem počala.
5: Kurucová.
6: No, co pak?
5: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
6: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
5: Kurucová, sleduj.
6: Sled ty taky sleduj.
5: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
6: Tak, trošku pomoct.
7: Víc jedu na plnej plyn, pane Mare.
5: Kurucová, sleduj.
6: No, já sleduji.
5: Situace. Jsi v parku sama.
6: Ne, jsou tam je lidi.
5: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
6: To jasný.
5: Jo? Deviant se blíží.
6: A já jak poznat toho debutanta.
5: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná, už na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
6: to jako mě,
5: tak koná.
6: A když dokoná, tak co bude potom? Nevím, když dokoná, já to musím dět.
5: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
6: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naši akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde se vesel, ne?
5: Snaživec, co jste mi to
6: já
5: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
6: Já nezlá koma.
5: Se podívejte.
7: Ona je dobrá, ale major.
5: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
6: Jak
5: no.
6: Nepochopí?
5: No.
6: Jak tě pochopí? Hero! Jak tě pochopí, kam? Co máš po česikánom?
5: Kurucová.
6: Co máš po česikánom?
5: Kurucová.
6: Víš, kolik nás doma? Hodně.
5: Snaživec.
7: Ano. Viděl jste, já jsem jí sklidnil.
5: Pane. Jo, dobrý. Kurucová.
6: Ještě pěti kábly,
5: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
6: Jak?
5: Snaživec.
7: Ano.
5: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
6: Udělej.
7: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá, tohle...
6: Hodit bude!
7: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
5: Ale Snaživec, to je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
7: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
6: Ano,
7: ne.
6: Vám to půjde.
5: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názorná akce, Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, Snaživec.
6: Zase akce. Se mi to tady zaseklo.
5: Akce.
8: Kytičky, ptáci. Dobrý den.

0: Basta! Basta, deviant!
1: Ale pozor! Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
0: Já si zkoupnu a vidím ty kráviny, co tady
1: jsou. No, dobře. Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec?
2: Ano.
1: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
0: Ze zadu to beru,
1: ale nech toho.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kaisera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné. Je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960 se to odehrálo. Oldřich Kaiser má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kaisera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 011 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kaiser nebo Pidivajzlice?
5: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kaiser perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
4: No.
5: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
4: Takže má lehkou protekci teď u Marie,
5: no,
4: u Marie ježiš, samozřejmě.
5: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
4: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
5: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale bez skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
4: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
5: To maloval.
4: Jo, tak.
5: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
4: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kaiser a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme. Digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: Jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No, tak počkej, Josef. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No, mám pravdu nebo nemám
5: máš
3: pravdu?
5: Máš pravdu.
4: No. Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak by to přečet.
3: Hacourka. Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čti, tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis!
4: Pač, zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice.
3: No.
4: Se Slavojem uměteli.
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj. Prosím, já tady čtu, jak je libo.
5: Čti. No.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
5: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak no. Od začátku. Tak v 75. minutě.
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 75. minutě, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistů někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Od začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
6: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlovarském kraji se za první čtvrtletí letošního roku snížil počet obyvatel. Rekonstrukce dominikánského kláštera v Chebu potrvá 2 roky. Více než 4000 stránek na internetu nabízí falešné lístky na fotbalové mistrovství světa. Zítra bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. V Karlovarském kraji ubylo lidí. Za první čtvrtletí letošního roku klesl jejich počet o zhruba 800. Největší úbytek je na Chebsku. Jedním z důvodů je stěhování, tím dalším je podle krajské mluvčí Českého statistického úřadu Jany Špačkové přirozený úbytek.
3: Za první 3 měsíce letošního roku se v Karlovarském kraji živě narodilo více než 400 dětí, ale naproti tomu téměř 900 lidí zemřelo. Přirozeným úbytkem se tak počet obyvatel snížil skoro o 500.
2: V Chebu začala rekonstrukce dominikánského kláštera. Po dokončení prací se do objektu přestěhuje základní umělecká škola. Součástí úprav jsou taky restaurátorské práce na výmalbách nebo kamenných prvcích. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
4: V současné době ještě pořád probíhají vyklízecí a zajišťovací práce. Jedná se o historickou budovu, takže se tam musí zajistit některé konstrukce, tak aby nemohlo v průběhu stavby dojít k jejímu poškození. A stavba by měla trvat celkem 2 roky, takže v současné době je taková ta stavební příprava.
2: Za práce zaplatí město přes 170 milionů korun. Na internetu je více než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle společnosti stojí za podvody především skupina Ghost Stadium. Jde o čínsky hovořící projekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízí podvodníci za násobně nižší ceny. Nakupující je ale nikdy nedostane. Odborníci radí, aby je lidi nakupovali výhradně na oficiálním portálu a aby se vyhnuli nabídkám vstupenek přes sociální sítě nebo další třetí strany. Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale také střely Orešník schopné nést i jaderné hlavice.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a dodržování pravidel při vzdušném poplachu. Zelenský podobným způsobem varoval těsně před minulými útoky raketami Orešník. Rusko si místo míru zvolilo rakety, protože žádné jiné karty už nemá, řekl Zelenský a potvrdil, že ukrajinské drony dnes zasáhly 2 významné rafinérie v Tatarstánu a velkou chemičku v Toliaty. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Sport. Tenistka Marie Bousková nepostoupila do čtvrtfinále na turnaji v Londýně. Chorvatce Doně Vekičové podlehla 6-7 a 3-6 v dohrávaném zápase, který pořadatelé ve středu přerušili kvůli dešti. Vekičová narazí v boji o semifinále na další Češku, Karolínu Plíškovou.
1: Počasí.
2: V noci bude zataženo až oblačno, nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra čekejte oblačno, přes den bude polojasno. Odpoledne se mohou v oblasti Krušných hor výjimečně objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane mírný, přes den přechodně, až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou velmi dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 212 mezi Novým kostelem a obcí Horka na Chebsku havarovala dvě osobní auta s autobusem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Příjemné odpoledne, je čas na souhrn nejdůležitějších událostí dne v našem regionu, co se podařilo, co se řeší a co by vám dnes nemělo uniknout. To všechno se dozvíte v rámci dnešního pátečního dne v kraji s datem 12. června. Záchranná stanice živočichů v Horním Žďáru na Karlovarsku přijímá na jaře hodně mláďat. O ty se pak musí starat, například taky o malou veverku, podrobnosti už za chvíli. Okolí Chebského hradu ožije příběhem zavražděného vévody. Západočeské divadlo tam uvede inscenaci Valč Stejn v noční košili. Pozveme vás na ní. Na Chebsku zůstaneme, protože na Chebsku se rozkládá nejstarší zděná vodní nádrž v České republice, v čem je nejen tahle, ale i ostatní vodní díla v Karlovarském kraji pro náš region důležitá. To prozradíme po půl šesté. No a souboje posádek otevřených kanojí dlouhých 12,5 metrů a vážících více než 250 kg. Tak vypadají závody dračích lodí. Letos je bude znovu hostit sokolovské koupaliště Michal a my vás v závěru dne v kraji na ně pozveme a řekneme víc. Teď si užijte Pavla Bobka, nedělní ráno, přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Den v kraji, co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Odsouzení z věznice v Horním Slavkově na Sokolovsku budou pomáhat krajským organizacím a zapojí se do řešení krizových situací. V současné době je na území regionu ve všech věznicích 2700 odsouzených. Přibližně 90 z nich se může i hned zapojit do drobných prací mimo areál nápravného zařízení. Karlovy Vary vysadili v Úvalské ulici nové stromy. Je to kompenzace za dřeviny, které museli ustoupit novému parkovišti. Pokračuje mluvčí Lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
2: Celkem tady bylo vysazeno 16 stromů javorů babika. Vybrali jsme kultivar Lienko, který se vyznačuje tím, že má soupovitou korunu, tedy aby nikomu nepřekážel.
1: V případě potřeby se dá strom upravit. Záchranná stanice živočichů v Horním Žďáru na Karlovarsku má v péči kunu, ješky nebo hrdličku. Jde převážně o mláděta. Musí se pravidelně krmit, aby zesílila a mohla se vrátit zpět do přírody.
3: Tady máme Vojtíška, což je veverčák. Teď už je velký, je tady v té velké voliéře, už se učí vlastně jakoby líst po těch překážkách a připravuje se na to, že se vrátí do přírody.
1: Podrobnosti řekneme už za pár minut. Západočeské divadlo v Chebu uvede jako poslední premiéru satirickou cestu napříč staletími mapující vztah Albrechta z Valdštejna a města Chebu. Premiéra inscenace nazvaná Valdštejn v noční košili bude zítra v příkopu Chebského hradu. Více uslyšíte krátce po 17:45. Koupaliště Michal u Sokolova bude opět hostit tradiční závody dračích lodí. Pátý ročník oblíbené akce nabídne nejen sportovní souboje na vodě, ale také doprovodný program pro celé rodiny. I tomuto tématu se budeme věnovat.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tak až teď tedy v čase 17:16 jste měli možnost slyšet v úvodu hodiny zmíněného a slíbeného Pavla Bobka s písničkou Nedělní ráno. Kunu, ješky nebo hrdličku má na jaře v péči záchranná stanice živočichů v Horním Žďáru na Karlovarsku. Jedná se hlavně o mláďata, která lidé buď sami donesou, anebo si zaměstnanci stanice po upozornění pro živočicha dojedou přímo sami. A pak nastává dlouhé období pravidelného krmení, aby mládě zesílilo a mohlo zpět do přírody. Stejným způsobem se zaměstnanci starají taky o mládě veverky, kterému říkají Vojtíšek.
2: Tady máme Vojtíška, což je veverčák, který přišel zhruba před měsícem jako miminko. Teď už je velký, je tady v té velké voliéře, už se učí vlastně jakoby líst po těch překážkách a připravuje se na to, že se vrátí do přírody. Vojtíšku, Vojto!
3: Kde je Vojta?
2: Je pod tím nalezení a je z druhé strany.
3: Už vylez, Vojtíšek.
2: Jsou tam točit, jak veverky v parku, vždycky se schovávají a běhají, tak on na nás dělá to samý. No.
3: Říká ze záchranné stanice volně žijících živočichů Hana Šimková. Když jste ho přijali, jak se k vám choval?
2: On byl úplně malinký a slabý, takže ležel, pil z lahvičky, potřeboval tu náročnou péči, kterou mu nahrazovala maminku. Teď už je větší, už jí sám kompletně. Akorát ještě na noc, když byly mrazíky, tak jsme ho dávali jakoby do vyhřívané ubikace, ale už je tady v té velké kleci, kde se právě dělá tu fyzickou kondici a připravuje se na to, že bude vypuštěný tady do lesa.
3: Vojta má tady vlastně připravený jakýsi stočený koberec, po kterém šplhá nahoru, dolů a dokola. A teď už Vojtíška nevidím.
2: A on má vevnitř domeček, on tam ze zhora leze dovnitř a tam má vlastně udělaný takový domeček, protože veverky jsou většinou v dutinách stromů a jemu to jako nahrazuje tu dutinu toho stromu. On vlastně si pamatuje náš hlas, on ví, kdo ho krmil, ale chytit už je velice těžký.
3: Co se vůbec stalo Vojtíškovi?
2: Co se mu přesně stalo, nevíme. Byl nalezen lidmi, byl zesláblej, byl nalezen na Boreckých rybníkách, kde byl teda už jako velmi vyhublej, ve velmi špatném stavu. Našel si tam chlapečka, tomu vlez pod bundu a odmítal ho opustit. Spodu sebezáchovy vlastně, když už to zvíře cítí, vlastně ta malá veverka, že už je konec, že už prostě tam třeba bloudí dva dny bez jídla, tak pak už hledá tu záchranu kdekoliv.
3: A povedlo se, přinesli ho k vám?
2: My jsme pro něj přijeli, chlapeček ho nechtěl dát v žádném případě, ale pak jsme ukázali mamince blechy, co má veverka a musel.
3: Tady vidím přesní dávku, že mu dáváte. Co vlastně taková veverka, když ji zachraňujete? Víme, že v přírodě si nachází různou potravu, to samé jí dáváte asi vy.
2: Snažíme se jakoby co největší množství přirozené potravy. Samozřejmě, když je to velmi malé mládě, potřebuje krmit mlékem, takže normálně z lahvičky dostává mléko speciální pro veverky. A potom začíná postupně jíst ovocné přesné dávky bez cukru, semínka, to jsou třeba slunečnicové semínka, ovoce, jabka, banány. Veverky třeba sbírají šípky, houby.
3: Když byste si ho teď vzala do ruky, pořád by se s vámi mazlil, anebo už přece jenom nechce?
2: Blezl by po mně, to ano, jako po stromě, ale vychle, kdyby ho chtěla chytit, už by kousl.
3: A už vás kousl?
2: Mně ne, ale kolegu ano.
3: Záchranná stanice živočichů přijme ročně asi 400 zvířat, většinu ale vrátí do přírody. Z Ostrova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 17 hodin 24 minut a Daniel Landa s písničkou Karavana mraků na frekvencích rádia vašeho kraje v dnešním pátečním dni v kraji. V Radním příkopu Chebského hradu zemře hned několik Valdštejnů, a to v poslední premiéře aktuální sezóny, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Inscenace se jmenuje Valdštejn v noční košili a jak uvedla dramaturgyně Marie Nováková, je satiristickou jízdou napříč staletími, která mapuje vztah slavného vévody a Chebu. Po dnešní generálce následuje sobotní premiéra a ještě v červnu 8 dalších repríz. Na jednu ze zkoušek se zašel podívat a popovídat si s režisérkou Zuzanou Burianovou náš redaktor Josef Šorfa.
1: Obraz pátý, Valdštejnské slavnosti.
2: Současnost!
3: V případě hraní venku je vždycky nevyzpytatelné počasí. My se musíme vyrovnávat s různými meteorologickými nástrahami, ale myslím si, že Valdštejn v noční košili, to drama vyniká v prostorách, které jsme proto zvolili, což je Chebský hrad.
4: Jak se lidé dozví, jestli představení bude nebo ne, když to bude tak na hraně krápat?
3: Vůbec to netuším.
4: Takže to bude nejspíš drama do poslední chvíle. Počítáte s přesunem do divadla, kdyby se počasí nevyvedlo?
3: Ne.
4: Vy tu hru budete uvádět celkem tuším 9krát, nepočítaje generálku. V roli vraha Valtra Devrua uvidí diváci Samuela Gondu. Valdštejna pak uvidí lidé dokonce hned několikrát, a to v podobě Pavla Richty, Petra Németa, Jindřicha Skopce, Jiřího Švece, píšete dokonce a další. Znamená to tedy, že ve hře zemře víc než 4krát? To skoro vypadá na hromadnou vraždu.
3: Je to pravda. My jsme opřeli celé drama o tu situaci vraždy Valdštejna a právě o její interpretaci.
4: Poznamenává režisérka Zuzana Burianová.
3: Na inscenaci také spolupracuje externě Ašský sbor Chorus Egrensis pod vedením Alexandry Benešové.
4: Diváci uvidí také šermíře, úředníky, smrt a dokonce i Valdštejnova koně.
3: A taky Indiány.
5: Indiáni na mých slavnostech nemají co dělat.
4: Valdštejn zemřel v 17. století.
6: Valdštejn, zemré voda, jsem kníže.
4: Průvodci Vladimíra Vítová a Viktor Braunreiter provedou diváky scénami i z období třeba nástupu nacismu nebo normalizace a současnosti. Proč jste vybrala právě tato období? A to už odpovídá spoluautorka Marie Nováková.
7: Nám nešlo o nějakou rekonstrukci té historické události s Adamem Kratochvílem, spoluautorem, ale hlavně o tu interpretaci té události a o to, jak se s tím odkazem nakládalo v průběhu věků v Chebu, který má komplikovanou historii, co se týče obyvatelstva a přináležení k různým státním celkům. Hledali jsme v celém 19. a 20. století a hledali jsme, jak to město použilo nebo případně zneužilo tu smrt proto, aby přilákalo nějaké turisty.
4: Jak je to s tou smrtí?
7: Nezobrazujeme tu smrt nijak nepřístupně a brutálně. Je to vždycky docela groteska a sranda.
4: Uzavírá pozvánkou do příkopu Chebského hradu na hru Valdštejn v noční košili spoluautorka Marie Nováková.
8: Na smrt nemocný, pološílený Valdštejn musí dojet až do Chebu.
4: Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Jste stále s pátečním vysíláním Českého rozhlasu. Karlovy Vary, jste stále s vysíláním Dne v kraji. Je 17 hodin a 31 minut. A povodí Ohře letos slaví 60 let svojí existence. Výročí ale mají i některé stavby, které má tahle důležitá instituce ve své správě. A pozvání do studia přijal generální ředitel povodí Ohře Jan Svejkovský. V rozhovoru s moderátorem Radimem Jehlíkem mimo jiné prozradil, o která vodní díla se povodí Ohře v Karlovarském kraji stará a také v čem jsou pro náš region významná.
1: Když začneme vodní nádrží v Mariánských Lázních, tak ta se pyšní dokonce i některými českými nej?
2: Ona je teda ještě dokonce je oplocená, protože je poměrně malinká, ale co je podstatné, je hrozně důležité tam udržet tu jakost vody. Prostě lidé v Mariánských Lázních potom tu vodu pijí a my se k tomu musíme postavit velice zodpovědně. Přesto třeba můžu říct, že kolem té nádrže vede turistická stezka, takže dá se tam podívat a je možné tu vodu i tu stavbu vlastně vidět.
1: No a který rekord tedy ona drží?
2: Je to nejstarší zděná přehrada v České republice.
1: Jak náročné je udržovat vodní dílo, které už má tedy 130 let? Je to zase jiné oproti přehradě, která má 50?
2: Je to velmi, velmi rozličné. Zaprvé tedy nehledíme pouze na ten věk, hledíme i právě na to technické řešení, jak to bylo postavené. Samozřejmě, že nemáme jenom tu zděnou nebo tu stavební část, máme i tu technologickou část a to jsou potrubí, různá potrubí, různé uzávěry, které tam máme. No a ty také postupně dožívají a je potřeba se jim věnovat. Některé dokonce nelze při běžném provozu opravit jinak než třeba potápičským způsobem.
1: Letos je to také 70 let vodního díla Podhora, což je vlastně kousek od Mariánských Lázní. Proč jsou vlastně relativně nedaleko od sebe takové dvě vodní nádrže, dvě vodní plochy?
2: Je to v soustavě, fungují tyto nádrže soustavě. Vodní nádrž Podhora je na řece Teplé, vodní nádrž Mariánské Lázně na Úšovickém potoce. Takže každá ta nádrž je trošku jinde, má trošku jiné složení té vody, nicméně úpravna s tím počítá a je schopná upravit všechny ty vody, které se k ní dostanou.
1: A nezmínili jsme ještě Jesenici, která letos slaví 65 let. Ta je neodmyslitelně spojená s Chebskem. Jak důležitá je pro vás, pro povodí a vůbec pro celou tu vodohospodářskou soustavu, protože ona není úplně nejmenší.
2: Není úplně nejmenší, je to veliká nádrž. Pro veřejnost je samozřejmě velice dobře známá, protože slouží pro rekreaci, takže oni lidi na rozdíl třeba od Mariánských Lázní vědí velice dobře. No má veliký objem a je v horní části povodí. Není přímo na řece Ohři, je na řece Odravě, ale dokáže zajistit spolu třeba se skalkou, která na Ohři je, v té horní Ohři dostatek vody i v době sucha. Dokážu vám to představit takovým způsobem, že třeba v roce 2015, pokud by nebyly ty nádrže, třeba Jesenice, Skalka a další ještě nádrže, i ty vodárenské, tak by do vodního díla Nechranice, což už je tedy v Ústeckém kraji, tak by přitékal 1 metr krychlový za sekundu. Celou Ohří 1 metr krychlový za sekundu, to je obrovské sucho. A takhle přitékaly 4 metry krychlové za sekundu. To znamená, ty nádrže zásadním způsobem dokáží ovlivnit hlavně to sucho, ale samozřejmě, že dokáží tlumit i výkyvy povodňových situací.
3: Den v kraji. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Koupaliště Michalu Sokolova se zítra promění v dějiště tradičních závodů dračích lodí. Pátý ročník oblíbené akce nabídne nejen sportovní souboje na vodě, ale také doprovodný program pro celé rodiny. A podrobnosti nám teď prozradí tisková mluvčí Sokolovské uhelné a Suez Group, která akci pořádá. Po telefonu zdravím Janu Pavlíkovou. Janě, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne vám i všem posluchačům.
1: A kolik týmů se letošních závodů zúčastní a které skupiny závodníků se vlastně přihlásily?
2: Tak celkem letos bude bojovat v závodech dračích lodí 11 posádek. Když to shrnu, budou to zdravotníci, budou to policisté, například také knihovníci, ale zúčastní se i firmy, které jsou většinou ze Sokolovska, včetně tedy té pořádající, to znamená i dceřinky Suez Group.
1: A co přesně závodníky čeká? Jaké tratě jsou vlastně pro letošek připravené?
2: Závodníci zažijí letos premiéru, protože se bude jezdit nejenom na krátkou trať, nebo krátkou možná pro nás, která má 200 metrů, ale těsně před koncem závodu je bude také čekat tisícimetrový závod, který je vytrvalostní, takže tam vlastně v úplném závěru se prokáže, jak na tom, které posádky s vytrvalostí a se snahou zvítězit jsou, takže budou muset až prakticky do večera nebo respektive do 16.30 být ve střehu a hlavně být fyzicky na tom, co nejlépe.
1: Janí, v úvodu jsme mluvili také o doprovodném programu. Na co se tedy kromě samotných závodů diváci můžou těšit?
2: Akci, která začíná ve 12 hodin, zahájí tancem taneční skupina Anfas, která již dlouhou dobu působí pod křídly Sokolovského městského domu kultury. A jestli se lidé těší na show dance, tak přesně to i vlastně tito medailoví závodníci předvedou. Potom ale také po celý den bude hrát DJ Mironový. Lidé se můžou těšit na jízdy pro děti na dračích lodích, takže si to také vyzkoušejí na vodní ploše. Ve 14 hodin nabídneme autogramiádu dvou hokejových klubů, a sice HC Energie Karlovy Vary a HC Baník Sokolov. A tyto kluby ve 14.30 odstartují také derby, ale nikoliv na ledě, ale na vodě. Ve svém stanu pro ně budou mít připravené také, nebo pro děti budou mít také připravené hokejové soutěže, čili určitě bude na co se těšit. Věřím, že i počasí se umoudří, nemělo by odpoledne pršet, uvidíme.
1: Každopádně akce má i tentokrát dobročinný rozměr, nebude totiž chybět nadační fond Františka Štěpánka. Komu se bude snažit pomoct na těch letošních závodech?
2: Nadační fond Františka Štěpánka pomáhá všem, kteří tu pomoc potřebují a jsou z území Karlovarského kraje. Tentokrát to bude malý Vašík, který se narodil s genovou mutací a těžkou epilepsií a po řadě záchvatů se teď učí znovu sedět, hýbat se, zvednout hlavičku a pojišťovny ne vždy

0: Teď už na závěr, tedy ta poslední moje otázka, a to, v kolik zítra všechno vypukne?
1: Vypukne to tanečním vystoupením skupiny Anfas ve 12 hodin. Ve 12.15 se chystá společná rozcvička, kterou povede Fitness Ural. Zacvičit si samozřejmě můžou nejen závodníci, ale i ti, kteří se na ně přijdou podívat, ať jsou malí nebo velcí, ať jsou to diváci nebo fanoušci. A ve 12.30 zahajují samotné závody na 200 metrů.
0: Říká Jana Pavlíková, děkujeme za informace a přejeme samozřejmě zítřejší vydařené závody. Díky, naslyšenou.
1: A my všechny srdečně zveme, budeme rádi, když přijde co nejvíc diváků podpořit závodníky na vodě. Regionální stopař.

0: počasí.
1: 10 minut před 18 hodinou je ten správný čas na počasí. Na telefonní lince vítám Martu Suchou. Marto, hezký podvečer v tuhle chvíli. Rovnou se zeptám, jaké bude počasí v nejbližších hodinách, což tedy znamená večer a v noci na zítra v rámci Karlovarského kraje.
2: Večer a noc budou ještě ve znamení zvětšené oblačnosti a občasného deště, nebo se mohou vyskytnout i přehánky. K ránu pak budou srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia, vítr bude vát mírný západní.
1: My jsme našim posluchačům dnes celý den říkali a lákali jsme na spoustu zajímavých akcí, které se zítra tady v sobotu 13. června v Karlovarském kraji budou dít. Tak mají vyrazit s deštníkem nebo spíš se slunečními brýlemi?
2: Tak zítra už to na deštník moc nebude. Slabá přehánka se může odpoledne objevit v Krušných horách, jinak se srážkami nepočítáme. Bude v průběhu dne oblačno, zejména na jihu kraje bude i polojasno, takže spíše to sluníčko. Nejvyšší denní teploty ty budou mezi 18 a 21 stupni Celsia. Pro porovnání dnešní maxima byla většinou do 15 stupňů pouze. Co bude trošku změna, tak bude vítr, který během dne zesílí, povane čerstvý. Vítr západní o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, to znamená, bude ten vítr trošku snižovat pocitově teplotu.
1: S informacemi o počasí teď ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary v rámci pátečního dne v kraji Marta Suchá. Marto, díky za předpověď, mějte se krásně, užijte si víkend a zase někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den na víkend.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarské letiště vloni skončilo ve ztrátě. Od července budou na hlavní trati v Ústeckém kraji jezdit první dva nové vlaky. Sociální sítě společnosti Meta hlásily rozsáhlé výpadky. Zítra bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Hospodaření mezinárodního letiště v Karlových Varech Olšových Vratech skončilo v minulém roce ve ztrátě. Karlovarský kraj jako vlastník areálu takový výsledek očekával, a to s ohledem na mezinárodní politickou situaci i nutnost modernizovat vzletovou a přistávací dráhu, pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
4: To hospodaření bylo schodkové, bylo to minus 31 milionů 500 tisíc, s tím, že my jsme takový schodek očekávali, s tím, že ten schodek je účetní, protože samozřejmě vnímáme, že lety, které v současné době se vypravují z karlovarského letiště, jsou významně omezené a právě z toho důvodu, že ta dráha neodpovídá těm mezinárodním parametrům třeba pro ty dálkové lety.
2: V pondělí se bude budoucností letiště zabývat krajské zastupitelstvo. Areál chce totiž od kraje převzít česká armáda. Dva nové vlaky budou v Ústeckém kraji jezdit od července na podkrušnohorské trati Děčín Ústí nad Labem Most Kadaň. Zelené elektrické vozy si dnes můžou zdarma cestující vyzkoušet. Od prosince se k nim přidá dalších 21 souprav. Nový dopravce RegioJet jimi nahradí staré vlaky Českých drah, doplnil krajský radní Tomáš Rieger z ODS.
5: Nastupuje o půl roku dříve, než měla nastoupit, to znamená od toho nového grafikonu v prosinci, nastoupí od 1. července, aby trošku zkrátila to nepohodlí pro naše cestující.
2: Ze všech 23 nových vlaků RegioJet zaplatí zhruba 4 miliony korun. S Ústeckým krajem má 15-letou smlouvu na regionální dopravu v hodnotě 11 miliard korun. Digitální společnost Meta postupně obnovuje provoz svých platform. Děje se to potom, co uživatelé po celém světě hlásili problémy s přístupem k sociálním sítím, jako je Facebook, Instagram nebo Messenger. Výpadkům kvůli tomu čelila i internetová stránka Down Detector, která slouží k nahlašování technických závad na internetu. Společnost Meta se k tomu oficiálně nevyjádřila. V Západočeském muzeu v Plzni dnes začíná jubilejní výstava Hurvínek 100. Muzejní část nabídne více než 100 artefaktů zapůjčených lidmi z celého Česka. Na jaké exponáty se můžou návštěvníci těšit, upřesňuje spoluautorka výstavy a vedoucí muzea Loutek Markéta Formanová.
6: Jsou tam třeba exponáty spojené s válkou a s Hurvínkem, to je zajímavá kapitola z jeho historie. Jsou tam vzpomínky na řezbáře, to je důležité zmiňovat rodinu Nosků, Gustava Noska, který ho vyřezal, i Karla Noska, který vyřezal z Pejbla. Ale tím nekončíme, protože je tam i pan Moravec, který vyřezal asi nejvíc Hurvínků na světě, tak o tom tam máme i film, i jeho loutky.
2: Výstava bude otevřena do dubna příštího roku.
3: Sport.
2: Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný. Bylo mu 670 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Kajakář Josef Dostal prošel na mistrovství Evropy rychlostních kanuistů v Portugalsku i do finále na kilometru. V semifinále byl nejrychlejší ze všech, vyhrál o 0,4 sekundy před Slovákem Balážem. Dostal pojede na evropském šampionátu i finále na pětistovce. Boje o medaile ho v Portugalsku čekají zítra.
3: Počasí.
2: A zítra čekejte oblačno, přes den bude polojasno. Odpoledne se mohou v oblasti Krušných hor výjimečně objevit i přeháníky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane mírný, přes den přechodně až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou většinou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 230 u Drmoulu na Chebsku bourala dodávka s osobním autem a havárie autobusu se dvěma osobními auty na silnici 212 u Kopaniny na Chebsku by měla být odstraněna.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
0: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. V 8. dílu seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčeli pro československý Český rozhlas Plzeň, vám dnes zahraje pošumovská sedmička Jaroslava Tachovského. Zaspívají Ivana Heřmánková, Alena Rychecká, Jiří Škvára a Pavel Zelníček.

80. letech minulého století založil trombonista České filharmonie Jaroslav Tachovský spolu s kamarády hudebníky pražských orchestrů malou dechovku Pošumavskou sedmičku. Navázali na tradici našich dědů a pradědů, kteří hrávali k tanci v nástrojovém obsazení dva klarinety, křídlovka, estrubka, tenor, trombon a bas. Hrálo se bez bicích nástrojů. Později se přidal osmý nástroj, a to velký buben, Činely a due.

Hraní na šestiové nástroje je v sedmičlenné dechovce nátiskově velice náročné. Hudebníci musí hrát celou písničku bez nátiskového odsazení. Když nehrají melody, tak hrají doprovod. To však nevadilo hudebníkům z pošumavské sedmičky k virtuózní interpretaci skladeb.

Pošumavská sedmička měla ve svém repertoáru převážně jednoduché, ale melodické orchestrální skladby lidových anonymních autorů. Ti své skladbičky zapisovali do takzvaných hudebních knížek. Některé, které se dochovaly, pocházejí až z přelomu 19. a 20. století.

0: mine.
1: Vedle skladeb starých anonymních autorů hrála pošumavská sedmička také úpravy lidových písní a původní skladby současných skladatelů. Staré anonymní orchestrální skladby otextoval Svatopluk Radešínský a Jaroslav Šprongl.

pošumavskou sedmičkou aranžersky a skladatelsky spolupracovali Antonín Pecha, Josef Tums, Antonín Bulka a Karel Peterka. V roce 1991 nahrála pošumavská sedmička své první CDčko Král Šumavy.

Po vydání druhého CDčka Večerní Šumavou v roce 1993 zakončila pošumavská sedmička svoji činnost. Když zemřel kapelník plzeňské dvanáctky Vlastimil Eichler, Jaroslav Tachovský rozšířil soubor o druhou křídlovku, bariton, obligátní trubku, trombon a bicí nástroje. Od rodiny Vlastimila Eichlera dostal svolení, aby jeho dechovka nosila název Plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského.

Pošumavská sedmička vyplnila ve vysílání plzeňského rozhlasu prostor, který byl mezi dechovkami s klasickým nebo s netradičním nástrojovým obsazením. Kapelník Jaroslav Tachovský nechal otextovat zapomenuté anonymní polky a valčíky, nahrál je v plzeňském rozhlase a vrátil do současného muzikantského života. Ukázal také, v jakém nástrojovém obsazení naši předkové hrávali.

Pošumavská sedmička Jaroslava Tachovského, které byl věnován dnešní pořad, se s vámi rozloučí 100 let starou anonymní orchestrální polku Fialinka. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se s vámi loučí Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. V něm se dnes zaměříme na boží dopuštění, tak alespoň naši předci říkávali veliké bouřce. Jak se před ní snažili chránit, jaká zaklínadla a praktiky proti bouřce používali a co se prý při bouřce nikdy nesmělo dělat, povíme si už za pár okamžiků. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Silná bouřka dokáže natropit velké škody a tak není divu, že se někteří lidé dříve velké bouřky velmi báli a snažili se její následky odvrátit, jak se jenom dalo. Na českém venkově se domy bez bleskosvodů vyskytovaly ještě v druhé polovině 20. století a lidé jako ochranu před nepřízní počasí stavěli u domů stromy, lípu nebo ovocné stromy. Před úderem blesku měl údajně chránit stavení netřesk, lidově hromotřesk, rostoucí přímo na doškové střeše. Za odvrácení bouřek se lidé celoročně modlili k Bohu, paní Marii nebo i svatému Floriánovi, ochránci proti požárům. Dům chránívala i voda svěcená na Tři krále, svěcené proutky z Květné neděle nebo na Velký pátek křížek ze svěcených kočiček.

dnešním špalíčku si povídáme o lidových praktikách, které naši předci používali proti bouřce. Pro odvrácení blížící se bouřky využívali také takzvané mušle neboli trouby na mračna, která měla svým mocným zvukem rozehnat bouřková mračna. Mraky se rozháněly i zvoněním na kostelní zvon, střílením z děl a ručnic, práskáním bičů i troubením na pastýřský roh. Dochovala se také celá řada lidových zaklínadel, jako

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní věnovaný lidovým pověrám a praktikám, které naši předci používali proti bouřce. Strach naháněl i velký vítr a meluzína. K usmíření ji sypali do komína, rozhazovali do větru nebo dávali za okno lidé mouku, krupici a sůl. To, aby mohla uvařit kaši svému dítěti a dala pokoj. Říkalo se, fičí vítr v poli, meluzínu hlava bolí, dejte jí na okno soli, aby vám nepotlouklo v poli.

Tak a co se podle našich předků při bouřce nikdy nesmělo dělat? Na blesk se prý nesmělo ukazovat prstem ani se k němu stavět zády. Při bouřce se nesmělo stát u okna, na prahu, jinak by do domu uhodilo. Bojácní se prý schovávali do almary, pod postel anebo rovnou pod peřinu. Při zablesknutí nebo zahřmění se lidé žehnali křížem a říkali Pán Bůh s námi a zlý pryč. No a s tímto rčením bychom se také dnes mohli rozloučit. Ať se vám vše zlé vyhýbá a vaše cesty provází jen krásné počasí a sluníčko, to vám přeje Michaela Vondra.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov staví u sídliště Michal záchytné parkoviště. Karlovarské letní kino nabídne o víkendu filmové projekce. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Zítra bude oblačno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Sokolov buduje záchytné parkoviště u sídliště Michal. Rozšíří kapacity stávajících parkovacích míst v Mánesově ulici o více než 100 míst. Stavba vyjde zhruba na 14 milionů korun. Součástí areálu bude kamerový systém a do budoucna taky dobíjecí stanice pro elektromobily, říká stavební technik Sokolovského městského úřadu Luboš Pravec.
2: V tuto chvíli došlo ke skrytí hornice, přebytečný výkopek se odváží na skládku a momentálně pokračujou v zemních pracech na přípravě pláně a na konstrukčních vrstvách toho prvního ramene v horní části parkoviště.
0: Historické letní kino v Karlových Varech zítra nabídne program, kterému bude dominovat projekce českého muzikálu Starci na chmelu. Odpoledne to bude promítání pro rodiny s dětmi i prohlídka bývalého klubu Cinema. Na akci se podílí spolky Letňák žije a Rekino. Pokračuje za organizátory Marie Barešová.
3: Tak my v první řadě chceme ukázat to letní kino jako prostor, jako právě historické kino, a protože my pořádáme hlavně komunitní akce, tak jsme program připravili už odpoledne do večera, aby byl otevřený všem, od dětí po seniory, aby mohli v průběhu odpoledne a večera přicházet všichni, kdo budou mít zájem.
0: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlémnému zaplacení dopravních pokut. Podvodných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
4: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka.
5: Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. Navázal tak na týden staré vítězství v Praze.
5: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia, na horách 12 až 9. Zítra čekejte oblačno, přes den bude polojasno, odpoledne se mohou v oblasti Krušných hor výjimečně objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane mírný, přes den přechodně až čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta s dodávkou na silnici 230 u obce Drmoul na Chebsku byla odstraněna. Komunikace je průjezdná bez omezení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Můžu říct, všichni tomu rozumí i všichni tomu rozumějí.
2: Ano.
1: Už se prostě připouští říct, všichni tomu rozumí, i když dřív to nebylo spisovné.
2: Nebylo, ale už pár desetiletí to spisovné je.
1: A proč teda místo všichni vědí, nemůžu říkat všichni ví?
2: No, musím říct, že se to říká a docela se to i píše a už se to ani moc neopravuje, takže oni to asi skoro všichni nevědí, že to neví.
1: Na druhou stranu, když to všichni děláme, tak to za chvíli jazykovědci uznají za správné jako tu hranolku.
2: Přesně. Já myslím, že je to na dobré cestě. Ten důvod, proč to stále ještě neplatí, proč se to nesvezlo vlastně s tou změnou kodifikace, kdy se mohlo začít říkat, oni rozumí i rozumějí a vlastně se jeden tvar z toho jednotného čísla, on rozumí, dostal i do toho množného a dost se to zjednodušilo. Jenomže to sloveso vědět je nepravidelné. Nemáme jen anglická nebo španělská nepravidelná slovesa, máme i několik českých nepravidelných sloves. No a zkrátka těch nepravidelných sloves se zatím ta změna netýkala.
1: Takže nějaké další příklady, kde nemůžeme říct všichni ví?
2: Týká se to například slovesa jíst, které je taky nepravidelné.
1: Takže nemůžeme říct všichni jí, ale musíme říct všichni jedí.
2: Ano, když budeme říkat jí a ví všichni, tak uspíšíme tu kodifikaci, ale bude se to považovat za nesprávné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: Ne, no tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydrataci, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská?
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a srdce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutku rtu.
0: Aha. Takže nemazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, toho se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kůže?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vydržím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz, pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mě to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra. A lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Udělala jsem dobře nebo špatně. Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy jako vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná a další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný
0: tam je to
2: kontakt. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika a už se třeba připravil, očkoval nebo vzal si léky, které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roku a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, neschlo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyučili, pak se může řešit no, rád, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: A jaké léky? Se... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na
1: co. Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patel, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nechtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky.

0: trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše, 12 kilometrů za 8 hodin, může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
1: A pak tedy mazat?
0: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
2: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikuru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
0: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
1: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
0: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
1: Takže...
2: Mazat.
1: No. Dejte pak vědět,
0: a když
1: třeba
0: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
1: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
0: Ano.
3: Je tohleto věc léčitelný?
0: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
3: On
0: ale...
3: to má její syn.
0: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivní.
3: Ona ještě vegetariánka, tak asi trochu jinak.
0: No, tak
3: možná,
0: nedostatek,
3: že jí to taky neprispívá.
0: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
3: Právě si si nepomáhá. Tím,
0: no, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Aha. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to se zeptejte.
1: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až na to je lepší.
0: My taky děkujeme.
1: Ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
0: Haló.
4: Dobrý den. Je to poradna?
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Snažíme se o to.
0: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
4: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
0: Jsem s ním.
4: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
0: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
0: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
0: Smírkem?
4: Smírkem. Položím to na patu.
0: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to...
0: No vidíte to. Já teda toho smírku bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
0: Kde se sežene ovčí lůj? Ovčí lůj.
4: Prosím?
0: Kde se sežené ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
0: Jo, takhle. No
1: tak to je řešení.
0: No,
1: tak se
0: u vás.
1: Chovat.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dát na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak, to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle je poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano.
0: Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá
1: ano,
0: to
1: spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace,
0: třeba?
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra z počátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obézním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
2: Počasí.
3: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukroví vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nešvilské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

dělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu, to jsou šťastné hodiny.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas and Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swingin'.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Na téma jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlak vedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku, říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou zkazit. A já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš... Já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago, teda to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím
1: je
2: jsem
1: objezdila objezdila
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kdejakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím já? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ona to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hráli jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města, taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátů. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastali deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a den. Mňau. Když kocour zmizel s večerem, lovit myši někam na medník. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učeník.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou. I když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám. A díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejt.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejt, ale musí bejt. A tě v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek, Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Trdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platný obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužci se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Ah, jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
2: Vygneš. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatej Antonín.

0: Drouma, že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Pitomce prašivýho. Vy jste ale kopitom.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo. Protože
2: na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatej přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužskej schopnej upetrachtit tak špinavý obchod. Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím tě, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala. A udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych se ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to

0: ty, můj sebatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo, rozumíš tomu. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama, protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili

0: česky, teď samozřejmě on pokaždý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
1: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle, a to jsem chtěl právě, no.
0: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
1: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu na dobu těch 15-20 let.
0: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, a, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází, proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáši, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct, on si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo, ale takovýhle výžírky pryč.
1: Pryč s tím. Dobrá, Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
0: já
1: zařídíme.
0: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
1: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
0: No tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
1: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
0: No
1: já
0: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat? Divadlo
2: pro vaše uši. Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
0: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
2: není
0: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
2: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
3: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
2: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou, slunce, seno, jahody?
3: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takhle... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
2: Kaplanová
3: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme vodili do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou, i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
2: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
3: Přesně.

0: Jiří Dostavník, Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře, berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stejně od Uranovy dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouce, jak tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak jsem mi zastavil, nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my prejedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako
1: jo,
0: cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejžíma byla škodovka, no, nebo to se měla. Zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někde mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někde okolo ti Heidrichiády a to se někde montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, já říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, kde už za rok byl slávek, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, že jedu na sladní cestu, no.
0: Moc tak krát děkuju, tak. Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sleslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem já nevím, kolem 20 let. Ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli. To vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodný a takže kam to bude, no my projedeme na svatbu cestu, jako, že jdu stopem někam se podívat, někam na vejlet, no nevím kam jeli, to byl hála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu Zlatička a dávejte na své pozora. Pa, všichni zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně. Na Slovensku, v Stredi. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Autobusem Český Budějice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A vyhorané, jak se říká, jak byš vyhorané. No. A teďko skandál na Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No a odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo. A najednou jdu a zastavil mi stěhovák. Veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný. Zastavili, a kam jdeš, kluku? Zastavili a vyskočil nahoru. A zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsem byl převolený a šup, a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomohl, tak to mám zarytý paměti moc.
0: No a naschvál, no. Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: Ano, takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebudu jako profesionálem, ale tak nějak jako v práci a zemědělství a soukromně a teď no, se jezdíme v té čelařiva, tak nějak jezdíme po takových těch výletech. Takže kluci pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takrát by nemohli dovolit, ale mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, tak bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus a vrátit se směrem ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovní poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1200 trojku a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Z dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harabes. A ku podivu už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, a potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koleji při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom a ten zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 23 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, no, komu voláte, je mimo...
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel. A vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam i nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavez domů. No tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ji vezl do ty náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova. Jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona si bych ji... nebo kam jedu, já jsem měl nad třem, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takový starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých houskách, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nasledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavěli sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se 2 náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám tři příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Pak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehuny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A protěli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který štrikoval silnici zleva doprava, zprava doleva. Náš pan řidič říká, a tu vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. Hmm. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna a že jede k rodičům na Vysočinu. Hmm. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Mm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka. Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no...

0: jsem z vás ale dostat jenom to odpověď.
1: Určitě, určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borko, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to, bude to je dlouho, práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 letá slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, no, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už neznámostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou
1: takže
0: dvěma dětmi.
1: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi, no a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj já bych potřeboval z Hodonína. A já, že ale já odbočuju na Dolní Bojanovice. Je, no dobře, Břeclavi, to mám ještě, to je ještě daleko. No tak jsem ho do té Břeclavy zavézla. On, že ale já už nemám ani na vlak. No tak jsem mu dala 200 korun. Zavézla jsem ho do Břeclavy na vlak. Viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl. A tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako
0: byla jsem těhotná
1: měsíc a stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu. A teďka, jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu. Ale víte, co my vás dovezem, tak mě dovezli až dom. Takže jako to byl takový můj, taká moja zkušenost.
0: Já vím, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No víte co, já nevím, tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím, prostě dneska už je to o strach. Nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska jemu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuji za tenhle váš příběh, který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuji a přeju vám krásný nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy to smutný, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, takže, stopařky, stopování.
1: Takže příběhujem, no a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. A přes se Moravu až tamhle, já nevím, na Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme tomu 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali se na 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou karosu čabajka, tomu se říkal, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, že jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopáře, že jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát bylo stopal víc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, myslím, že to bylo strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, ale jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebylo to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom, no.
1: No mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už nevím, kde to bylo. A nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda, říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypítě. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí. Vydal. No strašná sranda, to je ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Cvo a my jsme měli ještě s těmi ostatníma vidíčema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupě jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo. Přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázané, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svíst, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jo, jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí lidi, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě, jestli můžu, jeden
0: malý
1: krátký. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lijackou z Opavy do Olomouce a tenkrát to byl takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem klikul, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říkala, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Mm. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Říkám, tak já vás svezu, ale tady vrazíme strašně moc, nebo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to byla líjaska, no mám zadebo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. Mm-hmm. A teď jsme jeli jako zájem. Oni seděli na sobě, jo, ještě prašny a všechno tam. To bylo. Mm-hmm. No a teď jen, že jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
2: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to se, nevím, no prostě, bylo minus 25 nebo skoro 30, jo, oni když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotoví. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to, a mě se okamžitě všechny ty okna zamrzly a zamrzly.
2: Jej.
1: Já jsem říkal, ježima, to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkám. Tak se zastavil, samozřejmě, že jo, vytáh škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovváli ty těla, jo, a to oblečení a to, tak jsem asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
2: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svezl, ani osobáky moc nejezdili, jo. To bylo, ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno, no. To jako, asi by nezmrzí, třeba je někdo za to, ale telefony tenkrát nebyly ještě, že jo, to byla zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, to chraň Bůh, tam to se jak vzpomene, že jo, no.
2: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, že to by se tam v tom, ale jako...
2: Ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
2: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně a díky.
1: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečně takhle. Tak
2: souhlasím.
1: Se všichni mějte pěkně, dobrou.
2: Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečný. A v dnešní době, protože my to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem již teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a ještě teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a to říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajatou u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se nazad taky takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby se někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopoval? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, frknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, před týhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat a představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, já jedu do Písku v pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovezl, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi 2 hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, no. Jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví, jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: A to tam, no to mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím jít až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, možná říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tam ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat jak 17:30. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vepředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na té hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Placené přímo. A
0: moje
1: děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem se děla sice zádu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem.
0: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru. No já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře, tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Já už... velice dobře, že Šumavy, když jsem tam jel...
0: No.
1: Tak jsem
0: si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do Svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt, to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. Ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo. Tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, seknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuji, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože ne z Česka, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. A myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No, před námi je léto, letní prázdniny, a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty. Možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba, tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi, a nás doslova v uvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe, a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní, a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. A nic. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát jako, za den.
1: To mě asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, jo. Rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn. A možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: Určitě. Ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo. To musíte potom psát tak, knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji tak moc krát, asi, paní
1: takže
0: Ivo.
1: Buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už

0: jsme spolu, myslím, párkrát mluvili. Podle hlasu tak soudím.
1: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout. Já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
1: Mám. Tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. A tak jsme tedy opravdu si vzali. Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano. Jo.
1: A takový
0: žebra.
1: Já měla.
0: No, takový.
1: No, takový to. A já měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně víc, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
1: Já jsem byla ta, která jak si mávala. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně bylo to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si, na ten Vsetín a mě už strašně bolela hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Vsetína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není, což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to, prostě... je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
1: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, abych teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehdy to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak, řekli, to je krása. Ale promiňte, to už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
1: Jo, prostě jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli. No ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že jo, záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě.
1: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro, moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože jedna hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuji a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku, kde ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role, ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menčíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudratá.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, ne, jenom to ne, mladý pane Hraděj, nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Ruměncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Ruměnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Ruměnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost a to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Malá jsou

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o 17:30.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu? Pokaž to.
5: Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhali nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam ale dává kapky, co? A má co chtěl, jdi si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. Fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, no. Ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tajíš?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, ty prasáku, co na tom smíchu? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty... Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, no řekni,
8: no,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
8: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
8: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
8: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
8: Vy se, to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
8: Dcerušku?
6: To není dceruška, to je milenka.
8: No, co koukáte? Znáte moje noce? děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: nejenom
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip, ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on, není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někať vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo po skrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak jako, někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguán.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: Tři růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom dva jako partneři, nebo dvě role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově.
4: A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem.

0: herečkama do toho furt plácala. Oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říká, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal. Tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to dva hlasy. A tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
1: Chvějeli se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
2: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
3: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
4: A co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
5: Já jsem hrdina.
4: Aha.
5: Pepík.
4: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
5: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
0: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
6: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
0: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdyby jsme to měli vyjmenovat.
4: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
0: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
3: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetic.

0: Český vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
1: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení.